0: Na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý křík.

Mykologové tvrdí, že houby aspoň do konce prázdnin neporostou, i to probereme teď na vlně krokodýla. Ano, suché a horké počasí růstu hub nepřeje. Mykolog Jan Borovička z České mykologické společnosti řekl, že houby nerostou letos ani minimálně do konce prázdnin neporostou. Situace je podle něj nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby. Svým vzhledem lákají hlavně fotografy. Jídlu ale nejsou. Tak třeba na podzim něco bude, budeme doufat. Za dalšími hity valíme a všechny houbaře zdravíme. Těšíme se s vámi, že vyrazíme do lesů. Někdy

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
1: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

Chmeláři odhadují úrodu o pětinu nižší, horší bude i kvalita a právě i to probereme. A moc tady nás, pivaře, nepotěšíme. Chmeláři odhadují, že letošní rok z pohledu výnosu a kvality bude patřit k těm nejhorším za poslední léta. Oproti dlouhodobému průměru, který je 6 000 tun, odhadují pokles úrody až o 20%. Plodině navíc chybí dostatek alfahořkých látek, které určují kvalitu. V ceně piva se menší úroda neodrazí, protože smlouvy s pivovary mají pěstitelé dlouhodobé a chmel tvoří jen malou položku v nákladech na výrobu nápoje. Tak doufejme, že na pivě si stále na dobrém hořkém pochutnáte, stejně jako na hitech tady u nás na Krokodýlu. Jo, jo.

0: your hero.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 115 000 korun.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Francouzský pár při čekání na rezervaci vyplnil tiket. A co se stalo? Výhra tam byla. A právě na to koukneme teď u nás ve vysílání Krokodýla, protože třeba vám se poštěstí. Ano, pár francouzského města si na konci června při čekání na rezervaci v restauraci vsadil v trafice v loterii Loto a vyhrál 10 milionů eur, tedy 242,5 milionu korun. Stejný obnos si odnesl také šťastlivec, který byl zrovna na návštěvě Paříže. No, panečku, tam padaly peníze. Tak třeba padnou i vám, třeba i v naší soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky, když tolik milionů tam nemáme. My už jsme ale přesto rozdali víc než 3 miliony korun. Teď jdeme za dalšími hity, užívat si je budeme. Jarek Hamala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Rádio Krokodýl, hit za hitem.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Asi 57% rodičů míní, že za školní pomůcky zaplatí víc než loni. A právě na tento průzkum se podíváme my tady u nás na Krokodýlu. Zhruba 57 z vás rodičů počítá s tím, že opravdu pomůcky do školy pro děti budou stát víc a zaplatíte víc než v loňském roce. U nízkopříjmových rodin je to 66%. Ubývá těch, kteří požádají o pomoc rodinu nebo stát. Před rokem to byla třeba pětina. Letos jejich podíl klesl na 15%. Vyplývá to z průzkumu. Toliko tedy školní pomůcky. Teď jdeme do světa dalších hitů. Užijte si je tady na Krokodýlu.

Dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Co je s tebou?
3: Ale moje žena vyběhla na ulici jen tak bez deštníku. No a co, tak si skočí do nějakého obchodu a tam si koupí další. No právě, toho se nejvíc bojím.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
1: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
2: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
3: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
4: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.
1: Radio Krokodýl.
0: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Amy McDonald na rádiu Krokodýl těsně před 7 hodinou raní
1: ano,
0: v sobotu.
1: A tady ten pán, kterého slyšíte, to je Martin Sláma, už si ho možná nepamatujete, on tady dlouho nebyl.
0: Dovolená, krásné to bylo, užil jsem si to a vy si teď užijete aktuální zprávy s Peťou.
1: Hezké ráno a na Kraví hoře dnes bude vojenská bitva, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
0: Počkejte si na podrobnosti, stejně jako na hity, které po 7 z Krokodýla uslyšíte.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Nabídneme vám například Ace of Base. Bude také Taylor Swift. A z českých hitů Činasky. 7 hodin na Krokodýlu také předpověď počasí a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teploty dnes opět nad 30, 32 až 35 stupňů předpokládají meteorologové na jihu Moravy a k tomu se očekává počasí bez oblačnosti. Vítr bude slabý, mírný, jihovýchodní až jižní, povane rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V roce 1645 se švédská vojska pokusila dobít Brno a neuspěla. Tuto klíčovou událost 30-leté války každoročně připomíná městská slavnost Den Brna, která se koná o tomto víkendu. Hlavní program je v historickém centru na Špilberku a v parku na Kraví hoře, kde dnes tradičně ožije velkolepá rekonstrukce historické bitvy. Vypukne v 16:45. Ministerstvo zdravotnictví vyzývá občany, aby se připojili k jeho nové kampani a darovali krev. Jedná se o snahu propojit jak veřejný, tak soukromý sektor, popřípadě akademickou sféru se zdravotnictvím. Hlavním cílem je získat co nejvíc nových dárců. Kriticky nízké zásoby krve hlásí aktuálně hned několik pracovišť v Česku, včetně Brna. Evropská vysílací rada navrhuje zavést zásadní změny pravidel hlasování v hudební soutěži Eurovize. Nová opatření by měla omezit hlasovací kampaně zaměřené na ovlivnění výsledků. V návrhu je přesunout hlasování výhradně na internet a zavést pro každého hlasujícího povinný výběr 3 nejoblíbenějších vystupujících. Podle dosavadních pravidel mohli diváci hlasovat vícekrát pro jednoho soutěžícího. V generálce na domácí mistrovství Evropy v Brně podlehly české volejbalistky i po druhé úřadujícím vicemistryním kontinentu Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápasu bez diváků prohráli 0-3. Ve čtvrtek jim alespoň jednu sadu sebrali. Se Srbskem už se na mistrovství Evropy utkají Češky 23. srpna. O 2 dny dříve do turnaje vstoupí proti Řecku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor na nehodu, která se stala na D1 196. a půl kilometr ve směru na Prahu. Došlo k havárce nákladňáku a osobního auta. Policie by měla být na místě. Podobná situace také u obce Ochoz u Brna. Došlo tam také k nehodě. Autobus se srazil s osobákem. Policie na místě, tak projíždějte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě minuty po 7. hodině, sobota 15. srpna a v kalendáriu Rádia Krokodýl už za chvíli zjistíme, čím je dnešní den zajímavý, tak si na to počkejte. Hezké ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Drahý, maminka by potřebovala od stomatologa dva zlaté zuby.
3: Ano, potřebovala. Jeden ze zhora, druhý ze zdola, ale hlavně svařit k sobě.

0: kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 10 minut po 7. hodině, sobota 15. srpna, den, kdy svůj svátek slaví všechny Hany, což je jméno odvozené stejně jako Hanach, anebo také Anna, od hebrejského jména Chana s významem přízeň. Ze Starého zákona je známá jako matka proroka Samuela. V japonském jazyce znamená květina a v arabském jazyce zase znamená blažená nebo šťastná. Tak, milé Hany, všechno nejlepší vám přejeme k vašim jmeninám. A podle římskokatolické církve dnes slavíme také slavnost na nanebevzetí Panny Marie a k ní se váže celá řada pranostik. Na Marie na nebe vstoupení prvních vlaštoviček loučení. O nanebevzetí jasno před východem slunce nastane požehnaný podzimek. Tak to jsou jen některá z nich, vzhledem k tomu, že máme velmi jasno i před východem slunce, tak doufejme, že ten požehnaný podzimek skutečně bude. A jak už říkala Petra ve zprávách, dnes si také připomínáme my Brňáci jedno významné výročí. Roku 1645 Brno statečně odrazilo velkou švédskou přesilu. Poslední útok skončilo obléhání Brna. Na památku zvoní poledne na Petrově v 11 hodin a také si připomínáme Den Brna, takže ho pořádně oslavme. Slavit se dnes budou i narozeniny. Jan Kraus, známý moderátor, dnes slaví 73. narozeniny. Slaví také herec Ben Affleck, ten slaví 54. narozeniny a hokejista Jakub Voráček, ten slaví 37. narozeniny. Pokud slavíte i vy, tak z Krokodýla posíláme další hit.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: V brněnské zoo se stále něco děje, pořád je tam pro vás připraveno něco nového, ať už to jsou nová mláďata, třem nebo třeba výstavy. Tentokrát se v brněnské zoo můžete dostat až do Mongolska. Podrobnosti pro nás má mluvčí zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Srpen hlásí svou polovinu a já vás opět lákám do brněnské zoologické zahrady. Tentokrát pozvu na vernisáž a výstavu pana Davida Hajnala s názvem Mongolsko, země posledních kočovníků a modrého nebe. Výstava bude probíhat v naší mongolské jurtě v horní části zoologické zahrady a vernisáž je naplánovaná na sobotu 23. srpna v 5 hodin odpoledne. Pokud by vás Mongolsko zajímalo ještě více, tak pan David Hajnal bude mít v zoo i přednášku, a to o týden později, kdy se v zoo koná i další oblíbená akce, a sice Den adoptivních rodičů a parťáků. Zapište si tedy datum 29. srpna a my se na vás moc těšíme. Otevřeno jinak máme každý den od 9 do 7. Pokladně zavírají hodinu před koncem otevírací doby a denně jezdí i náš zoo vláček a je otevřen i náš sezónní vstup nedaleko Kníníček. Užívejte zbytek prázdnin, jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Říká na krokodýlu mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich. Děkujeme za pozvání.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Krokodýlí zvuky, pravý do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: Auto v garáži, grill na žhaven a žena?
5: Rozpálená do běla.
6: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Jmenuji se Kamila, jsem ze Slavkova u Brna. Je mi 42 let. Pracuji jako zdravotní sestra a mám kolegyni, která má dceru s diagnózou spinální svalová atrofie. Esterka si moc přála powerbanku, která jí usnadní život ve škole. Bohužel maminka nemá moc peněz, proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Esterce novou powerbanku zajistil.
0: Když jsem to Esterce řekla, měla velikou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Lásko ztratila se z noci, ale tvý stopy už za vás. Všude tě hledám, ale popravdě už nevím, kudy jít. Někdy to bolí, pak se sněješ, pak tě zase nosím na dlaních. I když jsme spolu, tak

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Pokud si dnešní den chcete užít nějakým zajímavým způsobem, tak můžete vyrazit na nábřeží Svitavy. Od Bílovic až po Komárov ožije 12. ročníkem festivalu Překročme řeku. Na 16 místech podél řeky vás čekají koncerty, divadlo, prohlídky, výtvarné a rodinné aktivity i projížďky historickým parním vlakem. Hudební program nabídne mimo jiné kapely Švihadlo a Bombardák, takže můžete objevovat Svitavu z nové perspektivy a užít si den plný kultury, zábavy a zážitků. Vstup je zdarma a celý program naleznete na www.nabrezisvitavy.cz. Tak si to užijte.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
2: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
0: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavan plac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Petra si otřela slzy, vysmrkala se a poví příběh této písně, protože určitě znáte. Peťa ví.
1: Ano, já to znám ze Stmívání.
0: Ano,
1: tam byla s Edwardem, tam tančili na konci, vyznali si lásku.
0: Upíři.
1: Ona měla zlomenou nohu nebo
0: a takovej doják to je. Tak Kristýna Pere na rádiu Krokodýl před 8 hodinou a v 8, poté co se Petra oddojme.
1: A pořád ještě, jako tak, na to nevidím moc dobře na ty zprávy.
0: Tak nám prozradí, co je nového.
1: Okolí řeky Svitavy dnes ožívá díky 12. ročníku festivalu na nábřeží, tak i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Další hity po 8. hodině na rádiu Krokodýl, Depeche Mode. Bude také Alicia Keys.
3: This girl is on fire.
0: Kapela Opět a Radeček.
4: Tak sorry, že mám rád hory. Je to dlouhodobý vztah.
0: 8 hodin na Krokodýlu také předpověď počasí a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teploměr v centru Brna, tady u nás na Kraví hoře, ukazuje 16 stupňů, v Žavobřeskách je to nějakých 14,5 stupně, zatímco v Soběšicích 22 stupňů. Tak takové jsou rozdílné teploty aktuálně na jihu Moravy. Odpolední dnes 32 až 35 stupňů. A k tomu počasí bez oblačnosti.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 8 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Okolí řeky Svitavy dnes ožívá díky 12. ročníku festivalu na nábřeží. Nabídne koncerty, divadelní představení, komentované prohlídky, výtvarné a rodinné aktivity, projížďky historickým parním vlakem i program přímo na hladině řeky. Festival se letos koná na 16 místech podél řeky, od Bílovic nad Svitavou až po Komárov. Letošní horké a suché počasí vytváří ideální podmínky pro vosy, jejichž populace i hnízda rychle rostou. Opakující se vlny veder, teplé noci a dostatek potravy v podobě dozrávajícího ovoce zvyšují jejich aktivitu i početnost. Uvedli to experti z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zvýšený výskyt vos může přinášet komplikace i včelařům. S nájezdy vos na včelstva se potýkají častěji než obvykle. Bělorusko zavádí od letošního září do školních osnov obsluhu bezpilotních letounů i taktickou medicínu. Novinka se bude týkat žáků 10. tříd, tedy předposledního roku tamní povinné školní docházky a bude zařazena do předmětu předvojenské a zdravotnické přípravy. Plavec Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů znak a slaví životní úspěch. Časem 24.11 vylepšil o 0,08 svůj český rekord z rozplaveb a napodobil Barboru Sémanovou, která ve čtvrtek ovládla kraulařskou dvoustovku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Omezení na D1, 229. až 226. v obou směrech. Tam bude omezení, počítejte s tím, mělo by to být zhruba do nějaké 8. hodiny. 8. hodina je teď, ne, tak to bude ještě další samozřejmě, takže počítejte až do 18. hodiny, ano, jednička mi zmizela. Takže počítejte s tímhle omezením na D1 a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. Tady je telefonní linka.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: krokodýlu po 8 hodině. Krokodýl cestovatel přinese další tip na výlet. Tentokrát se vydáme do jedné technické památky. Podrobnosti už za chvíli. A pokud je poznáte, tak pro vás máme dvě celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční z 27. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. Takže můžete zafandit české reprezentaci volejbalistek. Počkejte si na podrobnosti, za chvilku nápovědy.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův frk.
2: Žena k manželovi. Náš syn je poslední dobou zcela nezvladatelný. Poslouchá jen rady nějakých idiotů. Prosím, promluv s ním.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Za našimi nejmilejšími, nejmenšími posluchači se vydáme tentokrát do školky v Řečkovicích a budeme zjišťovat, jak jsou na tom s kutilstvím, jestli pak někdy vzali nějaký nástroj do ruky a snažili se něco vyrobit nebo opravit. Ptáme se totiž našich nejmilejších, nejmenších posluchačů, jaké nářadí by měl mít správný kutil ve své dílně. Tak to jsem zvědav, jaké odpovědi uslyšíme.
2: Kladivo, šroubová, tužku, papír, vrtačku. Mohl mi být kladivo a šroubovák a mohl by něco postavit.
3: Kutil je šmoula a ten má všechny nářadí na celém světě.
1: Ano, to je velmi chytrá odpověď. Prostě všecko nářadí na celém světě, co kutil potřebuje. No ale nesmí chybět kladivo a šroubovák. Bez toho se nic nepostaví.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
5: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
6: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Cestovatel.
1: Krokodýl Cestovatel pro vás má tip na parádní výlet a zároveň, pokud poznáte místo, které vám představím, také dvě vstupenky na mistrovství Evropy žen ve volejbale. 27. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti můžete být u toho, užít si jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácím mistrovství Evropy v Brně. Linku 603 103 103 jsem právě teď uvolnil a teď dobře poslouchejte, kam vyrazí Krokodýl Cestovatel. Vydáme se na jeden dřevěný větrný mlýn, který leží na návrší jižně od města, které je pojmenované podle pokrývky hlavy. To si myslím, že je velká nápověda. A vede k němu červená turistická značka. Je to mlýn, včetně zachovalého mlecího zařízení, pochází z Pacetluk na Kroměřížsku a na místo, kde je teď byl přenesen roku 1982 zásluhou místního Českého svazu zahrádkářů. Od roku 85 funguje jako muzeum. Na místě tohoto mlýna stál v letech 1748 až 1945 větrný mlýn, který byl zničen při osvobozovacích bojích na konci druhé světové války. Je to krásná technická památka a dominanta kraje. A když už budete v městě, jehož název chci slyšet, tak můžete vyrazit i na zámek, kde je expozice Muzea města Brna o středověké české cestě, tedy významné obchodní, kulturní a vojenské trase, která právě tím územím tohoto města procházela. Kdo pak se dovolal jako první? Haló, tady Martin.
2: Dobrý den, tady Staňa Lebel z Moutnic.
1: Zdravíme do Moutnice, Staňo, jaký máte víkend, odpočíváte, pracujete?
2: No, teď jsem dosnídal a něco vymyslíme na odpoledníčko, pojedeme na Kejnik na házenou.
1: No tak to je krásný. A možná vyrazíte také na mistrovství Evropy ve volejbale žen?
2: No, taky o tom uvažuji, že by mě to líbilo.
1: Dvě vstupenky jsou...
2: Koukat na hezky ženy, taky pěkné pohled.
1: Já myslel, že kvůli sportu. No dobře, no tak je, záleží samozřejmě na vás, co si vyberete, jestli sledovat balóny nebo ženy. Tak které to město, nebo který ten mlýn u města máme na mysli?
2: Já si myslím, že jsou to Klobouky u Brna.
1: Naprosto správně. Říkal jsem, že jsou pojmenované podle pokrývky hlavy, tak to byla velká nápověda. A ten mlýn unikátní, dřevěný, krásný, tak ten stojí určitě za návštěvu. Třeba tam také vyrazíte, určitě vyrazíte 27. srpna do pavilonu P na brněnské výstaviště. Tam totiž budete sledovat volejbalové mistrovství Evropy žen. Dvě vstupenky na celý den tu pro vás mám připraveny. Vydržte na lince, ať si vás můžu zapsat. Přejeme krásný víkend a zase někdy naslyšenou.
2: Děkuji moc, hezký víkend, taky naslyšenou.
0: Radio Krokodýl. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej

0: Minutu před půl devátou na Krokodýlu ve víkendové snídani Ed Sheeran. Další hity už za chvíli bude Olga Lounová, také Hedovej a Bruno Mars se nabízí na rádiu Krokodýl, tak si na ně počkejte, ale ještě předtím si poslechněte, komu rádio Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Jitka, jsem z Brna a je mi 51 let. Protože mám sníženou pohyblivost nohou, dlouho se mi nedařilo najít práci a proto jsem poprosila rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl si Jitčino přání vzal k srdci a s hledáním zaměstnání pomohl.
2: S pomocí rádia Krokodýl se mi práci podařilo najít. Děkuji moc, Krokodýlku.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: S Krokodýlem teď vyrazíme k jihomoravským hasičům. Jejich mluvčí Jaroslav Mikoška nám prozradí, jaký měli pracovní týden. Je sucho a myslím si, že toho měli hasiči až nad hlavu.
2: Za poslední týden evidujeme 22 požárů v přírodním prostředí. Ve čtvrtek odpoledne jsme například zasahovali u požáru lesa nedaleko Lelekovic na Brněnsku. Situace si vyžádala nasazení jednotek z druhého poplachového stupně. Využili jsme také dronovou službu k monitoringu požářiště a vrtulník za sícím vlakem. Po dvou hodinách se podařilo dostat požár pod kontrolu. Dohled nad požářištěm a dohašování ohniště pokračovalo až do rána. V pátek před 7 hodinou ráno byl požár likvidován a jeho příčina a vzniklé škody jsou šetření. Jednotky z druhého stupně požárního poplachu zasahovaly ve čtvrtek také u požáru porostu nedaleko Rohace na Hodonínsku. Požár zasáhl sklad dřeva a způsobil škodu za 650 tisíc korun. V souvislosti s přírodními požáry je potřeba připomenout, že stále platí rozhodnutí hejtmana o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a některé činnosti, jako například kouření nebo rozdělávání ohně, jsou v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázány. Takovými místy jsou například zahrady, parky, lesy a jejich blízké okolí.
1: Tak prosím, nerozdělávejte oheň, požáry v tomto suchu jsou skutečně velmi nebezpečné. V Chorvatsku se o tom také přesvědčili u Omiše, tak ať to tady na jižní Moravě nevypadá jako tam. Dávejte pozor, buďte opatrní, my děkujeme za informace. Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Saň dej guláš fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Saň dej guláš fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Saňdejfest.cz.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna, Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
5: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
6: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
5: Objevte zapomenuté životy a místa.
6: Více informací na štetl.cz.
7: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
8: Zase nudná oslava nebo team building.
9: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pointer Sisters na rádiu Krokodýl před 9:00. Posloucháte víkendovou snídani Krokodýla a na 9:00 Peťa připravila aktuální čerstvé zprávy.
1: Hezké dopoledne a řidiče čekají další modré zóny, kdy a kde uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 9. hodině pro vás chystáme ty největší hity z 90. let. Budou Sexy Dancers. Přidají se také Rednex. A bude také Ricky Martin. Za minutu a půl, tu je 9. hodina. Na Krokodýlu předpověď počasí, zprávy i informace z dopravy.
3: Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@gmail.com
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 20,5 stupně nám aktuálně ukazuje teploměr v centru Brna. Ty odpolední teploty na jihu Moravy 32 až 35 stupňů a počasí by mělo být bez oblačnosti. Slabý, mírný jihovýchodní až jižní vítr povane rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnští radní odsouhlasili pravidla pro zavedení další zóny placeného stání v Brně. Půjde o lokalitu Dunajská ve Starém Lískovci. Regulace se bude týkat jen parkování přes noc. Má řešit problém s nedostatkem míst pro rezidenty. Platit začne od 29. září. Oční ambulance se tento týden plní pacienty víc než obvykle, a to nejen u nás, ale hlavně v cizině. Důvodem je středeční zatmění slunce, které sledovali bez speciálních ochranných brýlí. Kdo je nesehnal, rozhodl se riskovat a teď může za svou neopatrnost platit poškozeným zrakem. Podle lékařů se 40 až 50% případů spontánně napraví. Ve druhé polovině případů však skvrna, přes kterou není vidět, zůstane v oku na celý život. V rybníku na východě Francie, který vyschl kvůli několika po sobě jdoucím letním vlnám veder, se na povrch dostal a poté pod vlivem tepla aktivoval fosforový granát ze druhé světové války. Nevybuchlá munice stěžuje práci také hasičům v Německu, kteří zasahují při lesním požáru na západě země u belgických hranic. Fotbalisté nemají kde trénovat ani hrát. Sucho a horké počasí způsobují škody také na hřištích. Řada z nich je v kritickém stavu a sportovci musí hledat náhradní řešení. Některé kluby se snaží vodu získávat například ze studní. Ty jsou však mnohdy téměř prázdné. Jinde se rozhodli trávník zalévat pitnou vodou z řadu.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Společně s vámi sledujeme situaci na silnicích a dálnicích na jihu Moravy a dávejte pozor na D1, 169,5 km ve směru na Prahu, tam je odstavené porouchané osobní auto. Podobná situace také na 206. kilometru směrem na Brno, tam stojí dokonce osobní auto s karavanem, tak projíždějte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. My to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme po 9. hodině na Krokodýlu, už pro vás máme připraveny ty největší hity z 90. let a chystáme i další slovíčka z brněnského Hantecu. A pokud je poznáte, tak od nás můžete získat dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za modrou. Tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Kolem věznice kráčí dívka a spoza mříží se ozve hlas: Slečno, co děláte 20. dubna 2035?
0: 99. Rádio Krokodýl.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Máme tu pro vás další slovíčka z brněnského Hantecu a pokud ta slovíčka poznáte a prozradíte nám, co pak by to mohlo být, tak můžete získat dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za modrou. Uskuteční se 28. srpna od 15 hodin v areálu sportovního klubu SK Jundrov na Veslařské v Brně a jedná se o fotbalové utkání hráčů HC Komety Brno a Real Top Praha proti domácímu SK Jundrov. Bohatý doprovodný program vystoupí například kapela Kulomet, Olga Lounová a nebo také Děti Ráje. Tak Žanku, co jsi za slovíčka připravil tentokrát?
2: Zdar jak svíňa skrok, sníkalo hosci. Gomedy, co to znamená vyvětrat kostru?
3: Vyvětrat kostru. A ty ani nevíš, že já jsem perlila, když jsem vysílala ráno s Tondou. Všechno jsem věděla.
1: Všechno si věděla.
3: Tohle vím taky.
1: Protože už to máš natrénované, všechno jsme si už prozradili, no, opakujeme si to pořád dokola, takže teď už určitě všichni ostatní také ví, co to je vyvětrat kostru a můžou si zavolat k nám do Krokodýla 603 103 103. Linka je volná a kdo pak se dovolal jako první? Haló, tady Martin.
4: Dobrý den, Davide.
1: Dobrý den, Davide, můžete si trošku stlumit rádio. Chytá nám to vazbu, tak ať nám to tady nepíská do uší. Slyšel jste, co nám Žanek nabídl za slovíčka?
4: Vyvětrat kostru.
1: Vyvětrat kostru. Chcete nápovědy, nebo to tak jako rovnou víte a střelíte od boku?
4: Nápovědy?
1: Tak ptáme se i v ulicích Brna, co by to mohlo být vyvětrat kostru.
5: Projít se nebo?
6: No takže jdeš na procházku.
5: Jakože protáhnout tělo, někde jít zasportovat nebo pohybovat se.
7: Možná jít na procházku, jít ven.
8: Projít se, protáhnout se.
5: Tak se protáhnou nebo se projít někde.
1: Řada správných odpovědí.
3: Já jsem v šoku.
1: Tak kterou si vyberete?
4: Dobře, jít ven, jít na procházku.
1: Ano, jít ven, projít se, to je ta správná odpověď, co znamená vyvětrat kostru a Žanek nám to potvrdí.
2: Vyvětrat kostru znamená projít se.
1: Je to tak, správná odpověď a dvě vstupenky na charitativní akci Kopeme za modrou 28. srpna v Jundrově jsou vaše. Gratulujeme.
4: Děkuji.
1: Vydržte na lince, ať si vás můžu zapsat. Přejeme krásný víkend, máme 12 minut po deváté a na Krokodýlu za chvíli další hity.
9: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie
0: 90 v 9. Celou hodinu vám hrajeme na Krokodýlu.

0: Factory na rádiu Krokodýl, na rádiu, které fandí školám, které omezují mobilní telefony. No a tak si pojďte poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Já vás zdravím s Babi Svatřitavou, Kateřina Kančačíková, jsem tady ředitelka menší základní školy, která má jenom první stupeň. S mobily je to u nás tak, že děti mají co dobu ve škole telefony vypnuté a mají je v aktovce. Vidíme tady, že se o přestávce umí dobře zabavit, protože mají ve třídách různé stolní hry, stavebnice, hračky a relaxační koutky.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
5: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
4: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
5: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
4: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
8: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
7: A mytí oken?
8: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
9: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
10: Etaletní.

0: 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: po půl desáté si na Krokodýlu užíváte ty největší hity z 90. let. Už za chvilku další, nejdevadesátky, bude Marc Anthony a také Bellini a jejich Samba de Janeiro, ale ještě předtím si poslechněte, jak Krokodýl pomohl mamince samoživitelce.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Ahoj krokodýle, tady Monika. Mám kolegyni samoživitelku, která je v tíživé životní situaci, má dluhy a výživné na syna dostává sporadicky. Její syn Honzík v září nastoupil do první třídy. Maloval mu pokojíček a chce ho postupně zařizovat. Tak mě napadl krokodýl, rádio, které pomáhá. Kolegyně by uvítala zařízení z dětského pokoje, udělalo by to radost nejen jí, ale hlavně malému Honzíkovi.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a malý Honzík už se těší z nového pokojíčku.
2: Když jsem to kolegyni řekla, měla velkou radost. Díky krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy do ruky právě teď na rádiu Krokodýl nabízíme částku, která rozhodně stojí za to, abyste si zavolali na linku 603 103 103, kterou jsem právě teď uvolnil. A jaká ta částka je?
2: 115 950 korun.
1: Bez 50 korun 116 000. Tak to si myslím, že opravdu stojí za zavolání a hlavně byste měli správně tipnout ten náš krokodýlí zvuk. Je to zapeklité, je to těžké, ale někomu se to může podařit. Kdo pak se dovolal? Haló, tady Martin.
3: Dobrý den, a tady je Jiřina.
1: Dobrý den, Jiřino, odkud voláte?
3: Já volám z Brna, z domu.
1: Tak zdravíme, která městská část?
3: Ze Židenic.
1: A jaké máte plány na dnešek? Chystáte se někam k vodě nebo pěkně doma ve stínu?
3: No ano, uhodli jste to, chystáme se na Přehradu.
1: No tak ať se tam ovlažíte a přežijete ty tepla, která dnes opět mají být. Teď dobře poslouchejte krokodýlí zvuk. Co myslíte, že by to mohlo být?
3: Zkusila bych, jestli to nemůže být mačkání pět lahve.
1: Aha, ano.
2: Tak taky by to šlo.
1: Předpokládám, že třídíte odpad, mačkáte pět lahve, odnášíte je do plastu. Ano. Tak uvidíme, jestli je na tom podobně i náš arbitr. Tady je jeho odpověď. 115 950 korun.
2: Tak není to ono.
1: Ajajaj, tak bohužel nevyšlo to. Popřemýšlejte, částka se zvyšuje, užijte si to u vody a třeba zase někdy příště. Mějte se hezky, naschledanou.
4: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
5: rozpálená dobyla.
6: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
8: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
9: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
10: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
11: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či Stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
12: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
13: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
14: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
15: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
16: Co třeba na delfíny?
15: Do zoo?
16: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
15: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
16: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
18: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
0: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99.

0: Erik a Barbara a jejich Summer Nights. Těsně před 10. hodinou na rádiu Krokodýl a na 10. Peťa a další zprávy.
1: Ano, a kromě bitvy na Kraví hoře a festival na nábřeží, taky o tomto víkendu zažíváme první celoměstské hody, tak i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Šikland zvolává všechny milovníky amerických aut. Už zítra se ve Zvole nad Ternštejnem koná Americar Fest. Největší sraz amerických aut, traků, jeepů a motorek. Čekají vás burácející motory, westernové show, soutěže a spousta zábavy pro malé i velké. Americar Fest v Šiklandu. Pořádná porce americké atmosféry. Více na americar-fest.cz nebo sikland.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. z Krokodýla další hity budou Rolling Stones, Daft Punk a z českých hitů Činasky.
5: Každá česká vlajka má slovenský klín.
0: 10 hodin nebude chybět ani předpověď počasí a podíváme se, jak to aktuálně vypadá na silnicích.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 27 stupňů aktuálně v centru Brna, odpoledne na jihu Moravy 32 až 35 stupňů. A k tomu obloha bez oblačnosti.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 10, hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno o tomto víkendu poprvé v historii zažívá celoměstské hody. Od Nové radnice projde centrem města průvod stárků a chas ze 23 brněnských městských částí a v 15 hodin převezme představitel Brna hodové právo. Následovat bude tanec moravské besedy. Od 16 hodin začne na náměstí Svobody hodová zábava, která potrvá až do 22 hodin. Po 2-týdenním volno se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše. Čekají je tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami, které se uskuteční v říjnu. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa požádala americký nejvyšší soud, aby jí umožnil pokračovat s výstavbou tanečního sálu v Bílém domě, zatímco se bude odvolávat proti rozhodnutí soudu nižší instance. Odvolací soud minulý týden nařídil projekt v místě zbořeného východního křídla Bílého domu zastavit s tím, že je nutné, aby ho nejprve schválil kongres. 4 zápasy čtvrtého kola má dnes na programu první fotbalová liga. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice od 17 hodin a v domácí soutěži si po 2 porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Jejich duel začne ve 20 hodin.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na rádiu Krokodýl, a nehoda na Třebíčsku v Moravských Budějovicích v Čechově ulici havarovalo osobní auto a částečně blokuje provoz. Tak dávejte pozor, jeďte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. Tady je dopravní linka.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Po 10. hodině vám Krokodýl Cestovatel nabídne dvě celodenní vstupenky na mistrovství Evropy žen ve volejbale. Pokud poznáte městečko, které vám představíme, je vinařské a váže se k němu i řada historických záležitostí. Podrobnosti už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: My se s manželem nikdy o peníze nehádáme. To nic, co vydělává, za to vůbec nestojí.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Dnes si v Brně připomínáme jedno velké výročí, kdy se roku 1645 Brňané ubránili proti mnohonásobné švédské přesile. A tak máme Den Brna. A v rámci něj se koná řada zajímavých akcí. Podrobnosti pro nás má Hana Banovská z Turistického informačního centra města Brna.
2: V 10 hodin 15 minut vyrazí z Denisových sadů průvod dobových vojenských jednotek, který zamíří ke kostelu svatého Jakuba, aby zde vzal hold maršálovi Rajdujtovi de Stuš u kostela svatého Jakuba, ve kterém je pohřbený. Vrcholem celé slavnosti je potom rekonstrukce historické bitvy, která se odehraje na Kravýhoře a začne přesně v 16.45. Ten program ale na Kravýhoře bude probíhat celé odpoledne až do večera. Můžete sem zajít a podívat se na řemesla, podívat se také do historického ležení vojenského a nebo si poslechnout dobovou hudbu a mixnutou trochu rockem.
1: Bohatý program v rámci Dne Brna je pro vás připraven. Informace pro nás měla Hana Banovská z TICu. Děkujeme.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl. Krokodýl, vaše letní rádio.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel pro vás má úžasný dárek, a sice dvě celodenní vstupenky na volejbalové utkání mistrovství Evropy žen. 27. srpna na brněnském výstavišti můžete fandit české volejbalové reprezentaci, pokud poznáte místo, které vám s Peťou představíme. Vydáme se poznávat pravou jižní Moravu do vinařské obce na Hodonínsku v Jihomoravském kraji, která leží 15 kilometrů od Hodonína.
2: To je jazykolam. Středověká historie této obce je spjata s templáři, na které odkazují i symboly obce, a dominantou jsou dvě historické stavby. Původně gotická tvrz, dnes zámek, ve kterém se nachází hotel a restaurace a kostel svaté Kunhuty.
1: Ale obec je neodmyslitelně spjata s osobou prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V obci se nachází domek, ve kterém žil Masaryk od svých 6 do 12 let. Dnes je tam malé muzeum, které připomíná tuto významnou osobnost spjatou s historií naší vlasti.
2: Na kopci nad centrem téhleté obce se nachází bylinkový ráj. Tam si můžete užít zážitkovou exkurzi ve výrobě čajů, odpočinkem v čajovém salonu s kavárnou, nebo taky procházku bylinkovou zahradou svaté Hildegardy s výstupem na vyhlídku na výsluní.
1: A obec je také ideálním výchozím místem pro cyklistické výjížďky do širokého okolí, jižním směrem do Lednicko-Valtického areálu či severním směrem na Kyjovsko anebo do oblasti takzvaného Moravského Toskánska. A kdo pak se dovolal jako první do krokodýla? Halo, tady Martin.
3: Dobrý den, Jana Polívková.
1: Dobrý den.
3: Já bych ráda odpověděla na soutěžní otázku.
1: No tak to jsme rádi, že ráda odpovíte. Tak nám odpovězte, kterou tu obec máme na mysli?
3: Myslím si, že to jsou Čejkovice.
2: Teda vy jste dobrá.
1: Je to přesně tak. Podle čeho jste to poznala, nebo znáte to v Čejkovicích?
3: Už podle té první nápovědy templáři.
1: Ano, templáři a Čejkovice, to patří k sobě. A vyhráváte dvě celodenní vstupenky na mistrovství Evropy žen ve volejbale 27. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. Nebudete chybět. Doufám, že budete pořádně fandit a že se našim volejbalistkám bude dařit. Gratulujeme.
3: Moc krát děkuji. Manžel vedle mě výská radostí.
1: No tak, to je úžasný. Tak jenom, abyste ho vzala sebou teda ještě, jestli nevýská až moc.
3: On aby vzal sebou mě.
1: Dobře, gratulujeme k výhře, vydržte na lince, ať si vás můžeme zapsat. Přejeme krásný víkend, zas někde naslyšenou.
3: Díky, naschle.
0: Radio Krokodýl. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal. Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
4: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
5: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
4: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
5: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
4: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
6: Svět spánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
7: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.

0: Punk na rádiu Krokodýl o 10:30. Za chvíli další hity, budou No Angel, také Dua Lipa, to pro vás chystáme, ale ještě předtím si poslechněte, jak jsme pomohli Honzovi.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza, jsem ze Znojemska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pás a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, jak dopadlo, tak bych chtěl požádat Rádio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct tady s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Rádio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
2: Chtěl bych teda Rádio Krokodýl poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladům, jsem mu za to moc vděčný.
1: S námi jste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: S Krokodýlem se vydáme za brněnskými strážníky. Jejich mluvčí Jakub Ganem nám prozradí, jaký měli týden, kde všude pomáhali, zasahovali, co všechno museli řešit.
2: Hezký den posluchačům do studia. V noci na úterý se hlídce naší jednotky psovodů v Černovicích podařilo i díky všímavé světkyni najít muže, který se prý pokoušel ulomit zpětná zrcátka na parkující dodávce a několikrát do nich velmi prudce udeřil. Jedno mělo popraskané sklo, druhé poškozený seřizovací kloub. Kromě náhrady škody hrozí muži pokuta do 50 000 korun. Ve středu autohlídka městské policie u Mendlova náměstí zastavila motorkáře projíždějícího zákazem vjezdu. Ukázal jí padělaný mezinárodní řidičský průkaz chybějícím sériovým číslem, hologramy a dalšími ochrannými prvky. Třicátníka z Bangladéše strážníci předali státním kolegům. A ve stejný den u Jehnic potkávali kolem jdoucí vyčerpanou a dehydrovanou kozu. Bez přístupu k vodě zřejmě bloudila už dlouho. Naše odchytová služba ji odvezla klimatizovaným vozem do útulku, kde se přítulnému a krotkému kozlíkovi, který byl na lidskou přítomnost očividně zvyklý a reagoval na povely jako vycvičený pes, dostalo potřebné péče. Personál už se spojil s jeho možným majitelem. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Děkujeme za informace. Jakub Ganem, brněnský strážník a mluvčí městské policie.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Zase nudná oslava nebo team building.
7: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firmní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
8: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
9: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Celine Dion na rádiu Krokodýl, sobotní dopoledne, 15. srpna a 11. hodina, která se blíží. A v 11. se opět dozvíme, co je nového. Peťa nám to prozradí.
1: Hezké dopoledne a hned několik českých nemocnic, včetně té brněnské, hlásí kritický nedostatek krve, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Za další chvilku, tedy po 11. hodině, ovládnete éter Krokodýla, budeme hrát hity na vaše přání, odstartuje je Avicii. A pak už to bude jen na vás, na telefonní lince 603 103 103 k nám do studia.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Obloha dnes bez mraků a odpolední teploty 32 až 35 stupňů. Další tropický den, tak ho přežijte v pohodě, ve zdraví, někde u vody nebo ve stínu a poslouchejte přitom Krokodýlám.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V roce 1645 se švédská vojska pokusila dobýt Brno a neuspěla. Tuto klíčovou událost 30-leté války každoročně připomíná městská slavnost Den Brna, která se koná o tomto víkendu. Hlavní program je v historickém centru na Špilberku a v parku na Kraví hoře, kde dnes tradičně ožije velkolepá rekonstrukce historické bitvy. Vypukne v 16:45. Ministerstvo zdravotnictví vyzývá občany, aby se připojili k jeho nové kampani a darovali krev. Jedná se o snahu propojit jak veřejný, tak soukromý sektor, popřípadě akademickou sféru se zdravotnictvím. Hlavním cílem je získat co nejvíc nových dárců. Kriticky nízké zásoby krve hlásí aktuálně hned několik pracovišť v Česku, včetně Brna. Evropská vysílací rada navrhuje zavést zásadní změny pravidel hlasování v hudební soutěži Eurovize. Nová opatření by měla omezit hlasovací kampaně zaměřené na ovlivnění výsledků. V návrhu je přesunout hlasování výhradně na internet a zavést pro každého hlasujícího povinný výběr 3 nejoblíbenějších vystupujících. Podle dosavadních pravidel mohli diváci hlasovat vícekrát pro jednoho soutěžícího. V generálce na domácí mistrovství Evropy v Brně podlehly české volejbalistky i podruhé úřadujícím vicemistryním kontinentu Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápasu bez diváků prohráli 0-3. Ve čtvrtek jim alespoň jednu sadu sebrali. Se Srbskem už se na mistrovství Evropy utkají Češky 23. srpna. O 2 dny dříve do turnaje vstoupí proti Řecku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na Krokodýlu nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Opatrně na D1, 191. kilometr ve směru na Prahu, stojí tam odstavené porouchané osobní auto s přívěsem. Tak dávejte pozor, ať se s ním nepotkáte, a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. My to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dvě minuty po 11. hodině a do studia Krokodýla dorazil také Jirka, ahoj.
1: No, ano, včera proběhla parádní jízda na brostlých koloběžkách, no a teď už budeme hrát na přání.
0: Tak si vyberte, tady je telefonní linka a první hit hrajeme všem Hankám k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: Obyčej, brother. Tady Krokodýl, vaše rádio, díky, že jste s námi. Nezapomeňte, že se můžete spojit i přes apku Rádia Krokodýl. Ale hlavně online, právě teď živě, prostřednictvím našeho telefonu 603 103 103. Kdo pak se dovolal? Rádio Krokodýl, halo, kdo tam? Slyšíme se?
1: Dobrý den, tady Honza, Olomoucký kraj.
0: Honzíku, zdravím až do Olomouckého kraje, díky, že jsi s námi. Přes www.krokodil.cz nebo to vyladíš normálně přes FM?
1: Přes DAB, ano, 103.
0: Výborně, 103 FM. Komu zahraješ, pro koho to bude?
1: Pro všechny hanky, co poslouchají Rádio Krokodýl, od Debi, písničku za Stáž Zesán, a mají hezké svátek, rád se jim darí. Hezké léto všem, i tobě.
0: Tobě taky, zdravíme do Olomouckého kraje, Krokodýl, hrajeme pro celé Brno, celou Jižní Moravu. A prostřednictvím aplikace všude po celém světě.
2: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
0: Volejte, vybírejte 603 103 103.

0: Len co se užíváte s Krokodýlem, tady je vaše letní rádio. Díky, že posloucháte.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: A vy se s námi můžete spojit taky prostřednictvím aplikace Rádia Krokodýl, podobně jako Míča ze Znojma, která by chtěla zahrát Outcast. Hej já, pro všechny, co si užívají ten zbytek toho léta. Tak krokodýláci, pojďte si zavolat. Telefonní linka je volná 603 103 103. Hrajeme podle vás.

0: Rádio Krokodýl. Vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Na vaše přání teď pozdravíme koho pak. Struším, že Velké Meziříčí, alo?
2: Tady Meziříčí, Pavel Janša, Velké Meziříčí, spečovatelské ústavu. A chtěl bych poděkovat první Rádiu Krokodýl za to, že je takový je, protože vás hrozně rád poslouchám třeba celou noc.
1: A děkujeme.
2: Děláte pro lidi hrozně moc práce. Já bych je poděkoval těm lidem, kteří pro mě pomáhali mě celý týden. Jsou to manžel Liškovi, pan Martin Šuster, Zdeněk Bech a potom dvě sestřičky, Danuška a potom Marcelka, ale není to Marcelka Pokorná, ale je to Marcelka Špačková. Díky moc a všem vám přeju hezký den.
1: Tobě taky moc děkujeme, krokodýláci, vy se pojďte taky zavolat. Studio číslo volné 603 103 103. Já jsem Jirka, ptám se, co vám pustím, tohle jsou hity na celé Brno, celou Jižní Moravu. Podle vás, právě teď, pěkné dopoledne.

0: Je to jenom přání krokodýl. Tak teď asi někdo chce dlouhou noc, jo? Kdo tam? Haló?
1: Tady je Leona.
0: Lenko, víte, odkud voláš?
1: Vyštěte.
0: Pojď nám říct, jaké prožíváš léto, jak si ho užíváš, co?
1: Na koupališti.
0: Teď jsi na koupáku? Teď jsi na koupališti? Teď jsi na
1: koupališti.
0: Dobře, komu zahraješ, pro koho to bude?
1: Pro tebe.
0: Děkuji.
1: A pro všechny, kdo mě
0: znají. Už to letí, užij si koupáček a posíláme jednu dlouhou noc. Krokodýl 603 103 103, volejte, vybírejte.

0: rádia a pro všechny lidi z Brna, kteří mají dobrou náladu a přeji jim, ať mají hezký den.
1: Moc děkujeme. Tak ty nám tady neletí. Ahoj, čau.
0: Děkuju, ahoj.

0: co nejlepšího vám hrajeme Krokodýl, hity na přání, a taky vás osvěžujeme.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
3: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš

0: na bunkerpreslavice.cz. Zažij léto v chládku.
1: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. Solodor právě běží letní akce. -20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
2: Seřídíme si hodinky, 11 hodin 30 minut.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
5: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
6: Radio Krokodýl. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
7: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
6: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
7: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
6: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
9: Svět spánku CZ. Dřevo všude.
10: I pod čalouněním.
9: Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
11: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
12: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
13: Je dobré mít parťáka při práci.
14: Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: No a teďka jdeme zahrát oblíbenou písničku našeho posluchače. Vy si vybíráte vaše oblíbené hity. Kdo tam? Haló?
2: Dobrý den, ahoj všem, tady Tom Prigl.
1: Nazdar, Tome, komu zahraješ?
2: No tak kdyby to měl vyjmenovat, tak tady budem do Vánoc, ale prostě zahraju hlavně mojí bývalé manželce Hance, protože má svátek dneska, synům Honzik David, Pramořičkovi, Zdendovi, Krkovičkům, potom bych ještě zahrál. Samozřejmě vám do rádia Krokodýl Kocourkovi, mýmu bratrovi Danielovi a mýmu zlobinému prstíku, prostě co mám teďka, tak tomu taky.
1: Ať se ti vyléčí ten tvůj zobivý prstík a my ti tam hrajeme Dešu Austin Krokodýl. Volejte číslo 603 103 103, ať už jste z Príglu, z Blanska, z Vyškova, z Hodonína, Břeclavy, z Brna, jsme tady pro vás. Hity na přání, Krokodýl, Jirka s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Celá hodinka podle vás, tohle náš interaktivní pořád, kdy se s námi můžete spojit. Zahrát někomu, pozdravit někoho, koho máte rádi. Krokodýl, kdo tam? Halo.
2: Ahoj, tady Rosťa.
1: Rosťo, kam tě zdravíme?
2: Dobrý den, Rosťa.
1: Tak povídej, co máš na srdci, komu zahraješ?
2: Já bych chtěl zahrát vám do Krokodýla, asi nejlepší rádio.
1: Děkujeme.
2: Těm, kdo poslouchá, a hlavně svojí přítelkyni Haničce, má dneska svátek, že ho miluju, mám ju rád, nevíc na světě. A písničko Pusa.
1: Už to letí, jedna pusinka, no a vyvolejte 603 103 103 Krokodýla právě teď, vytek na přání.

0: Krokodýl, skok do bazénu. A představte si, no. Přes apku Krokodýla, přes www.krokodil.cz poslouchá posluchačka i v Mostě. Zdravíme z Jižní Moravy, ahoj.
1: Dobré.
0: Dobré, nazdárek. Tak co si pustíme, komu zahrajeme?
1: A to.
0: Pro koho to bude?
1: Pro Jinsu Kendo, Maráčkáře.
0: Dobře, tak pro vás tam. Zdravíme, no a vy si pojďte taky zavolat do Krokodýla 603 103 103.

0: Rádio Krokodýl. Vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Krokodýláci, my vám přejeme krásné dopoledne. Vy si můžete zavolat a nebo napsat taky přes naši apku, kterou najdete na www.krokodýl.cz. Míša mi píše, že poslouchá v Medlánkách, no a že by chtěla absolutní pohodovku. Dianu Ross, Upside Down. Tak my si dáme něco letního. Užívejte léto. Krokodýl, pěkné dopoledne. Brno, Jižní Moravo.

0: Dominika z Líšně píše, že poslouchám právě teď na zahrádce, tak máme zahrát k bazénku. Pokáče solitéra, prhoňku. Tak holky i do toho bazénku dneska.
1: Rád bych si koupil cukrovou

0: taky pro Romču. Dva autíčka právě teď, který projíždí pisárky. Zdravíme.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Teď ty pro vás. Zveme vás, protože dnes se ožije nábřeží Svitavy od Bílovice až po Komárov už 12. ročníkem festivalu Překročme řeku. Na 16 místech podél řeky vás čekají koncerty, divadlo, prohlídky, výtvarné rodinné aktivity, tak se zastavte, hudební doprovodní program. Tak vyražte podrobnosti na www.nabřežisvitavy.cz. Tip krokodýlám pro vás. Léto!

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Kdo to stihne ještě do Krokodýla? Halo, někdo u kuři mi stojí, na hit na přání. Kdo se dovolal?
2: Ahoj, zdravím všichni krokodýláky, tady Jana. Chtěla bych popřát tačkovi všechno nejlepší k půlkolatinám. A zároveň bych chtěla zahrát nějaký hezký letní hit všem strážníkům městské policie Brno, protože manžel dneska je ve službě, takže ať to rychle pěkně utíká a je to všechno v pohodě.
1: Už to letí všechno nejs krokodýla. Zdravíme.

0: Takhle letně vám hraje Krokodýl. 12. hodina pravé poledne, už se přibližuje čerstvé zprávy s Petrou.
1: Přeji hezký den, letošní horké počasí vytváří ideální podmínky pro vosy, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pozor na vosy z hitu Rihanna. Right it, Fred. A nebo Gump. Za 2 minuty 12. hodina.
4: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean. Za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com
2: Radio Krokodýl.
5: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
6: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
7: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
8: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
7: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska je tam nádherně, teploty kolem 30 stupňů, bouřku nečekáme. Nejtepleji je teďka v Horonině, plus 32 stupňů.
13: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Okolí řeky Svitavy dnes ožívá díky 12. ročníku festivalu na nábřeží. Nabídne koncerty, divadelní představení, komentované prohlídky, výtvarné a rodinné aktivity, projížďky historickým parním vlakem i program přímo na hladině řeky. Festival se letos koná na 16 místech podél řeky, od Bílovic nad Svitavou až po Komárov. Letošní horké a suché počasí vytváří ideální podmínky pro vosy, jejichž populace i hnízda rychle rostou. Opakující se vlny veder, teplé noci a dostatek potravy v podobě dozrávajícího ovoce zvyšují jejich aktivitu i početnost. Uvedli to experti z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zvýšený výskyt vos může přinášet komplikace i včelařům. S nájezdy vos na včelstva se potýkají častěji než obvykle. Na chorvatském ostrově Dugi Otok včera večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči jsou nuceni přesouvat trajektem posily. Plameny se šíří lesem a keři. Oheň ohrožuje i domy. Zprávy o novém požáru v Dalmácii přicházejí poté, co požár u letoviska Omiš včera přinutil úřady evakuovat přes 2000 lidí, včetně asi 300 českých turistů. Plavec Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů znak a slaví životní úspěch. Časem 24.11 vylepšil o 8 setin svůj český rekord z rozplaveb a napodobil Barboru Sémanovou, která ve čtvrtek ovládla kraulařskou dvoustovku.
2: Dopravní servis
14: Rádia Krokodýl.
0: Teď aktuální pozor, D1, srážka dvou osobních aut, D1, pokud míříte směr Praha, 186. kilometr, šťastnou cestou.
14: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: jste připraveni? Po 12. hodině dobrou chuť k obědu.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: A ty největší letní megahity, které vám posíláme teď, rok 2011, jednička Krokodýlí, hit parády tehdy. Rihanna, We Found Love. No a potom tip, kam vyrazit.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Několik měsíců po svatbě se ptá matka novomanželky. Tak co, jak se k tobě chová tvůj muž? Výborně, dá mi všechno, co potřebuji. A zkušená matka na to, no, tak to asi potřebuješ sakra málo.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Britney Spears, jinak roku dělo na vašem letním rádiu, mega hit roku 2007. Hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu, no a teď jdeme soutěžit. Máme pro vás tip na výlet, na procházku.
1: Krokodýl cestovatel.
0: A vy tipujete. Ano, my vám dáme indicie, na základě nich tipujete, co je tipem na procházku nebo výlet. Odměnou vám budou, a dobře poslouchejte, dva celodenní vstupy na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 27. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti, tak si nenechte ujít. Jedinečné české zápasy na domácí mistrovství Evropy v Brně. 603 103 103, tipem na výlet je přehrada, která leží, a teď dobře poslouchejte, na řece Dyje, v blízkosti městečka, který je na Znojemsku. Nebudu říkat přesný název toho místečka, protože je to vlastně název té vodní nádrže. Je to tip na skvělé strávené léto, nebo aspoň víkend. Tady je Krokodýl, pěkný den, kdo tam, halo?
2: Dobrý den, tady je Roman.
0: Romane, odkud voláš?
2: Z Brna, Židenic.
0: Co je typem na výlet nebo procházku? Poznal jsi?
2: Tak já bych si typil Vranovská přehrada.
0: A je to správně, vstupenky jsou tvoje, gratulujeme.
2: Děkuji.
0: Vyplatil se poslech Krokodýla. Co máš plánu na víkend?
2: Zítra pojedem s kamarádem na Vysočinu na výlet, ve Skalnice.
0: No tak zítra pěkný výlet a my ti k tomu budeme hrát a navíc máš odměnu. Vydrž na telefonu, ahoj.
2: Ano, děkuji, nasle.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Už žádné předražené provize a komplikované jednání. Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku. nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
3: Zase nudná oslava nebo team building.
4: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Je dobré mít se na koho spolehnout.

0: Meredith Brooks na kroku dílo. No a teď se jdeme podívat na mobily ve školách. Prázdniny jsou za půlkou. Co vy na to, kroku díláci?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Lenka Špačková, základní škola Bosonecká, Brno, ředitelka školy. Co se týče mobilů u nás ve škole, tak jsme jejich používání zrušili před 3 lety. Myslím, že se nám to velmi osvědčilo, protože děti spolu začaly daleko více komunikovat. Hrají hry, protože jsme dali jim možnost, aby si vybavili třídy něčím, co je baví, nebo čím by společně chtěli trávit přestávky. Myslím, že to mělo veskrze pozitivní dopad.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zelený ruky.
1: Připravení krokodíláci, 115 000 korun, to je aktuální bank krokodílích zvuků, dneska budeme ještě soutěžit, no a peníze, pokud uhodnete ten zvuk, tedy těch 115 000, jak utratíte, bude na vás. To necháme na vás, jestli si koupíte dovolenou u moře, vybavíte třeba byt, koupíte nějaké ojeté autíčko, je to na vás. Peníze nabízíme ještě dneska odpoledne.
0: Krokodílí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 115 000 korun.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
0: Radio Krokodýl.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5. vyhodnotíte, po 6. Joška Šmukař s cymbálkou. V 8. Zdeněk Izer Show. Po 9. koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
6: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
5: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Světspánku.cz.
8: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Světspánku.cz.
9: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
10: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
9: A mytí oken?
10: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
11: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
12: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Despacito.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
3: Po 13. hodině Pink. Bude pohodový Elton John. A nebo Eva Farná.
4: Mám prostě od pámbička boky jako skříně.
3: Tak to vám bude hrát Krokodýl po jedné hodině odpolední.
1: Radio Krokodýl.
5: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
6: Šikland zvolává všechny milovníky amerických aut. Už zítra se ve Zvole nad Ternštejnem koná Americar Fest. Největší sraz amerických aut, traků, jeepů a motorek. Čekají vás burácející motory, westernové show, soutěže a spousta zábavy pro malé i velké. Americar Fest v Šiklandu. Pořádná porce americké atmosféry. Více na americar-fest.cz nebo sikland.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Dnes tam máme nádherně na Jižní Moravě skoro jasno, teploty kolem 32 stupňů. V Mikulově měří aktuálně plus 33.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Přeji hezkou sobotu.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Brněnští radní odsouhlasili pravidla pro zavedení další zóny placeného stání v Brně. Půjde o lokalitu Dunajská ve Starém Lískovci. Regulace se bude týkat jen parkování přes noc. Má řešit problém s nedostatkem míst pro rezidenty. Platit začne od 29. září. Oční ambulance se tento týden plní pacienty víc než obvykle, a to nejen u nás, ale hlavně v cizině. Důvodem je středeční zatmění slunce, které sledovali bez speciálních ochranných brýlí. Kdo je nesehnal, rozhodl se riskovat a teď může za svou neopatrnost platit poškozeným zrakem. Podle lékařů se 40 až 50% případů spontánně napraví. Ve druhé polovině případů však skvrna, přes kterou není vidět, zůstane v oku na celý život. V rybníku na východě Francie, který vyschl kvůli několika po sobě jdoucím letním vlnám veder, se na povrch dostal a poté pod vlivem tepla aktivoval fosforový granát ze druhé světové války. Nevybuchlá munice stěžuje práci také hasičům v Německu, kteří zasahují při lesním požáru na západě země u belgických hranic.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor, došetřuje se nehoda na dálnici D1 směr Praha, 186. kilometr. Srazila se tam dvě osobní auta. Buďte opatrní, šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Pěkně letně vám hraje vaše rádio.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: No a ne, jinak tomu bude i po 13. hodině hit za hitem. Letní hity, třeba i do bazénu, zdravíme na koupaliště Biotop Brno-Jih.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Host volá vrchního. Ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit? Prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost, pane vrchní.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A my už zjišťujeme, jaký byl týden z pohledu městské policie Brno. Na telefonu je jejich mluvčí Jakub Gánemnat. Tak zdravíme.
2: Hezký den posluchačům do studia. V noci na úterý se hlídce naší jednotky psovodu v Černovicích podařilo i díky všímavé svědkyni najít muže, který se prý pokoušel ulomit zpětná zrcátka na parkující dodávce a několikrát do nich velmi prudce udeřil. Jedno mělo popraskané sklo, druhé poškozený seřizovací kloub. Kromě náhrady škody hrozí muži pokuta do 50 tisíc korun. Ve středu autohlídka městské policie u Mendlova náměstí zastavila motorkáře projíždějícího zákazem vjezdu. Ukázal jí padělaný mezinárodní řidičský průkaz s chybějícím sériovým číslem, hologramy a dalšími ochrannými prvky. Třicátníka z Bangladéše strážníci předali státním kolegům. A ve stejný den u Jehnic potkávali kolem jdoucí vyčerpanou a dehydrovanou kozu. Bez přístupu k vodě zřejmě bloudila už dlouho. Naše odchytová služba ji odvezla klimatizovaným vozem do útulku, kde se přítulnému a krotkému kozlíkovi, který byl na lidskou přítomnost očividně zvyklý a reagoval na povely jako vycvičený pes, dostalo potřebné péče. Personál už se spojil s jeho možným majitelem. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Moc děkujeme, takový byl týden z pohledu městské policie.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
11: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
10: Více informací v restauracích KFC.
12: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
13: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
0: Je dobré mít dobré přátelé.
14: Vaše nejvěrnější rádio.
0: Stále s vámi.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Jmenuji se Martin Petr, já jsem ředitelem základní školy a mateřské školy Brno, Horní 16. Používání mobilních telefonů v rámci školního řádu mám omezení. Děti během výuky i přestávky nepoužívají mobilní telefony. Tady toto opatření se nám v rámci zpětné vazby osvědčilo, protože děti spolu více komunikují, zejména o přestávkách, a hrají třeba stolní tenis nebo hevis.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: A Jan Bedřich na telefonu, zdravíme zoo.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Tropická vedra nám stále dávají zabrat a tak jsme chtěli některé naše svěřence potěšit a přivezli jsme jim tunu ledu. S ledem si tak vyhráli rosomáci, lišky polární, sovice sněžní, soby polární, ale samozřejmě také naše lední medvídice. Každé srpnové úterý probíhají také velmi oblíbené večerní prohlídky a pro mimořádný zájem jsme přidali i dva páteční termíny 14. a 28. srpna. Spustili jsme také nový dotazníkový průzkum mezi našimi návštěvníky. Dotazník najdete na našich webových stránkách a pokud nám zanecháte na sebe i e-mailový kontakt, můžete se zapojit do soutěže o zajímavé ceny. Dotazník běží do konce září. A do neděle 9. srpna, to už se blíží, se můžete ještě zapojit do naší fotosoutěže. Výherci této soutěže se pak můžou těšit na své fotky v nástěnném kalendáři Zoo Brno pro příští rok. Otevřeno máme každý den od 9 do 7. Denně je otevřen sezónní vstup a jezdí i náš zoovláček. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme na Smečka.
2: Tip pro vás na víkend Zoo Brno.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
6: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
5: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
7: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
8: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
10: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
11: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
10: Objevte zapomenuté životy a místa.
11: Více informací na stetl.cz.
12: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Kapela Queen, Don't Stop Me Now. Chvíli před 14. hodinou s vámi Janče Houbová, no a taky Peťa Papančová, která má aktuální zprávy na 14. O čem pak budou?
1: Hezké odpoledne, o tomto víkendu poprvé v historii zažíváme celoměstské hody, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A co si budeme hrát na Krokodýlu po 14. hodině? Taylor Swift. Budou osmdesátky a Kylie Minogue. A tuhle třetici dám uzavírá Lucie Bílá, Fénix.
3: Každá bouře, co jsem přežene.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A jak to vypadá s počasím? Jasno, slunečno, krásné letní počasí. Teploty stále tropické. Brno 34 stupňů, stejně tak Břeclav, Znojmo hlásí 35, Blansko, Hodonín a Vyškov, tam je trošku chladněji, aktuálně 32 stupňů Celsia. Jinak noc bude jasná s teplotami do 20 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno o tomto víkendu poprvé v historii zažívá celoměstské hody. Od Nové radnice projde centrem města průvod stárků a chas ze 23 brněnských městských částí a v 15 hodin převezme představitel Brna hodové právo. Následovat bude tanec Moravské besedy. Od 16 hodin začne na náměstí Svobody hodová zábava, která potrvá až do 22 hodin. Po dvoutýdenním volno se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše. Čekají je tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami, které se uskuteční v říjnu. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa požádala americký nejvyšší soud, aby jí umožnil pokračovat s výstavbou tanečního sálu v Bílém domě, zatímco se bude odvolávat proti rozhodnutí soudu nižší instance. Odvolací soud minulý týden nařídil projekt v místě zbořeného východního křídla Bílého domu zastavit s tím, že je nutné, aby ho nejprve schválil kongres. Čtyři zápasy čtvrtého kola má dnes na programu první fotbalová liga. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice od 17 hodin a v domácí soutěži si po dvou porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Jejich duel začne ve 20 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. V ulici Dukelská v Boskovicích na Blanensku je hlášena nehoda dvou osobních aut, průjezdce zvýšenou opatrností. Dále ve Vyškově v ulici Tršová, tak které je taktéž hlášena nehoda dvou osobních aut, je tu kyvadlový provoz s jedním jízdním pruhem. A ještě jedna nepříjemnost na trase Břeclav-Hodonín za Lužicemi na kruhovém objezdu, tak tady se srazily dvě osobní auta a částečně blokují dopravu, tak na to dávejte pozor. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte, no a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Dvě minuty po 14. hodině v sobotu 15. srpna, kdy svůj svátek slaví nositelky jména Hana, tak Hanky, Haničky, všechno nejlepší a nejkrásnější. No a za malou chvíli budeme společně soutěžit připravená oblíbená rubrika Krokodýl cestovatel. No a samozřejmě v ní k výhře také tip, kam vyrazit. Buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden, dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Prosím vás, dal bych si kafe s rumem. No tak kávu dostat můžete, ale rum nemáme. Aha, no tak mi dejte čaj s rumem. Čaj můžete taky dostat, ale rum nemáme.
3: No tak mě dejte zkrátka samotný rum.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Kylie Minogue nám dohrála na Krokodýlu a teď už také oblíbená rubrika, kde budeme poznávat, cestovat a hlavně vyhrávat krokodýláci, protože v tuto chvíli můžeme soutěžit o 2 celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 27. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. Tak si nenechte ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácí mistrovství Evropy v Brně. 2 celodenní vstupy na toto volejbalové utkání můžou být vaše, pokud uhodnete tip, kam vyrazíme. V tuto chvíli se vypravíme na místo, kde je spousta koní. Areál se nachází v Brně mezi městskou částí Lesná a Soběšice. Na tomto místě najdete široké zázemí pro jezdecký sport. Domov zde mají nejen sportovní, ale i rekreační koně. Areál pravidelně pořádá závody v parkouru, drezuře či všestrannosti a mnoho dalších akcí. No a právě kvůli krásným koním se toto místo stává cílem výletu. Pokud byste chtěli vyhrát 2 celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen, a tušíte, jaká je správná odpověď, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103. No a samozřejmě za správnou odpověď si vyrazíte pěkně na utkání žen, které se uskuteční 27. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. Halo, kdo pak se dovolal jako první?
2: Tomáš,
1: já tě zdravím. Víš, jaká je správná odpověď? A je to úplně naprosto správně, tak velká gratulace, 2 celodenní vstupenky Děkuji. Jsou tvoje. Vydrž mi na lince a nepokládej.
2: Ano, ano.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Radio Krokodýl. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal. Radio Krokodýl. Janča Houbová. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená Zonka. Tradiční limonáda z Třebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
4: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
8: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
7: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
8: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
7: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
11: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku.cz.
12: Datart pořádá Maxi výprodej.
13: Cože? Maxi výprodej?

0: 90ky live za malou chvíli, Tereza Kernlová, Schody z nebe, nebo seriál. Teď už se pojďme podívat, komu krokodýl pomáhá, tak pojďme na to.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Jitka, jsem z Brna a je mi 51 let. Protože mám sníženou pohyblivost nohou, dlouho se mi nedařilo najít práci a proto jsem poprosila rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl si Jitčino přání vzal k srdci a s hledáním zaměstnání pomohl.
2: S pomocí rádia Krokodýl se mi práci podařilo najít. Děkuji moc, Krokodýlku.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Krokodýlácia dnes ožívá nábřeží Svitavy od Bílovic až po Komárov už 12. ročníkem festivalu Překročme řeku. Na 16 místech podél řeky vás čekají koncerty, divadlo, prohlídky, výtvarné a rodinné aktivity i projížďky historickým parním vlakem. Hudební program nabízí mimo jiné kapely Švihadlo a Bombardák, tak přijďte objevovat Svitavu z nové perspektivy a užít si den plný kultury, zábavy a zážitků. Vstup na festival je zdarma, celý program naleznete na www.nabřežisvitavy.cz.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl. Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
2: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Live, keep on moving, chvíli před 15. hodinou s vámi Janča Houbová a taky Peťa Papančová, která má aktuální zprávy na 15. hodinu, tak co se rozvíme.
1: Hezké odpoledne, na Kraví hoře se dnes bude konat vojenská bitva, i o tom o za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 15. hodině si dáme novinku Bíbí Rexa.

0: si dáme taky takovou letní hitovku Passion Fruit. Chybět nebudou české devadesátky, chaos a vodopády.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A co počasí? Jasno, slunečno, krásné letní počasí. Teploty stále tropické, Brno 34 stupňů, stejně tak v Břeclavi, Znojmo hlásí 35 stupňů, Blansko, Hodonín a Vyškov aktuálně 32 stupňů Celsia. Noc bude jasná s teplotami do 20 stupňů. No a jak to bude vypadat? V neděli ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost a večer a v noci se mohou s malou pravděpodobností objevit přehánky. Jinak denní maxima 34 až 37 stupňů Celsia.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezkou sobotu.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: V roce 1645 se švédská vojska pokusila dobýt Brno a neuspěla. Tuto klíčovou událost 30-leté války každoročně připomíná městská slavnost Den Brna, která se koná o tomto víkendu. Hlavní program je v historickém centru na Špilberku a v parku na Kraví hoře, kde dnes tradičně ožije velkolepá rekonstrukce historické bitvy. Vypukne v 16:45. Ministerstvo zdravotnictví vyzývá občany, aby se připojili k jeho nové kampani a darovali krev. Jedná se o snahu propojit jak veřejný, tak soukromý sektor, popřípadě akademickou sféru se zdravotnictvím. Hlavním cílem je získat co nejvíc nových dárců. Kriticky nízké zásoby krve hlásí aktuálně hned několik pracovišť v Česku, včetně Brna. Evropská vysílací rada navrhuje zavést zásadní změny pravidel hlasování v hudební soutěži Eurovize. Nová opatření by měla omezit hlasovací kampaně zaměřené na ovlivnění výsledků. V návrhu je přesunout hlasování výhradně na internet a zavést pro každého hlasujícího povinný výběr tří nejoblíbenějších vystupujících. Podle dosavadních pravidel mohli diváci hlasovat vícekrát pro jednoho soutěžícího. V generálce na domácí mistrovství Evropy v Brně podlehly české volejbalistky i podruhé úřadujícím vicemistryním kontinentu Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápasu bez diváků prohráli 0-3. Ve čtvrtek jim alespoň jednu sadu sebrali. Se Srbskem už se na mistrovství Evropy utkají Češky 23. srpna. O dva dny dříve do turnaje vstoupí proti Řecku.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D1 126,5 km směrem na Prahu. Tady stojí poruchané osobní auto, tak projíždějte s opatrností. D1 148,5 km směrem na Brno. Tady pozor na poruchané vozidlo. Na silnici 379 u Olomoučan na Blanensku pozor, je tu větev na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností a v ulici Dukelská v Boskovicích na Blanensku je hlášena nehoda dvou osobáků, tak tam dávejte pozor. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásné sobotní odpoledne, jste ve společnosti Krokodýla, no a co nás čeká po 15. hodině, tak lekce brněnského Hantecu a společně s ní Honza Žanek Hlaváček.
1: Zdar, jak svíla z kroksný, komity, co to znamená vošolno citričmen.
0: Tak to se dozvíme už za malou chvíli, buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Někteří lidé si nemůžou představit nic horšího než vlas v polévce. Ale zapomínají, že polévka ve vlasech taky není nic příjemného.
0: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
3: Krokodýláce, teď už tady máme mimořádnou zprávu. V Brně Obřanech právě teď hoří požáry, hasí i vrtulník, hoří na více místech. Podrobnosti pro vás nadále zjišťujeme a uslyšíte je na Rádiu Krokodýl.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Je to tady krokodýláci lekce brněnského Hantecu a společně s ní Honza Žanek Hlaváček. Žany, vítej, krásné odpoledne.
2: Zdar, jak svíňa z kroks, dýkomity, co to znamená vošolno citričmen?
1: Na to jsme se ptali vás, krokodýláci, co to tak asi znamená.
3: Zašpinit citričko.
4: Oblít citričko.
5: Oblít citričko.
3: Zašpinit citričko.
1: Tak přesně půl na půl, jak je to, Žanku?
2: Pošolno citričmen znamená obléci si tričko, zvláště pak kocorům velice obtažený tričmen sluší, takže když takovou koc potkáte, určitě budete mít betelinin.
1: Tak takový módní tip od Žanka Hlaváčka, tolik brněnské Hantec v 15 hodin a 21 minut.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
7: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
8: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
7: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
8: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
7: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
9: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
10: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: BB Rexa, novinka rádia Krokodýl, no a určitě víte, že Krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony, tak si nyní pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Magda Třeska, jsem ředitelkou základní školy Mutěnické 23 Brno. Máme zakázané mobily pouze po domluvě s žákem v různých případech. Tohle se nám velmi osvědčilo, protože žáci se více v přestávkách pohybu, mezi sebou komunikují a navazují kontakty.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Zítřejší oslavenkyně Madonna Holiday a teď už taky krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky v banku 116 100 korun za uhodnutí našeho tajemného zvuku. A pokud máte tip, co by to mohlo být, tak neváhejte a volejte mi do studia. Číslo je 603 103 103.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak to byl Enrique Iglesias a teď už taky krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. V banku krokodýla aktuální částka 116 100 korun, no a první nejrychlejší volající je pan Zdeněk. Halo.
2: Ano, to jsem já.
1: Slyšíme se, tak to jsem ráda. Já pro úplnost připomenu krokodýlí zvuk. Zdeňku, a váš tip za 116 000 korun je prosím jaký?
2: Můj tip je drcení ořechu.
1: Tipu rozumím, arbitr taky. No a teď se jdeme ptát, jestli je tip správný, tak pojďme na to. Tak je milý Tom, správný tip to není, bohužel.
2: No to nevadí, tak zase příště. Děkuji, nashledanou.
1: Mějte se krásně, nashledanou. Krokodýláci, a vy nezoufejte, protože to znamená jediné, navyšujeme bank a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás

0: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
1: rozpálená do běla.
2: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
3: Radio Krokodýl.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
6: Zase nudná oslava nebo team building.
7: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
8: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Dobré odpoledne, Brno a celá jižní Morava. Rádio Krokodýl.
1: Naleju si nostalgii.

0: devadesátky, Donna Lewis, I Love You Always Forever, chvíli před 16. hodinou. A teď už krokodýláci, taky mimořádná zpráva. V Brně Obřanech právě teď hoří. Více podrobností vám aktuálně na rádiu Krokodýl prozradí mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazký.
1: Hasiči zasahují většího požáru z travnatého porostu v chatové oblasti Obřanech. Na místě je druhý stupeň požárního poplatu vyhlášený, čili na místě máme 14 jednotek a 28 kusů techniky. Krátce po 15 hodin a 30. minutě velká zásahu hlásí lokalizaci, čili se nám to dále nešíří. I požáru byly poškozeny nějaké chatky. Dá se předpokládat, že tam vznikne nějaká škoda.
0: Moc děkujeme, tolik Petr Příkazký, mluvčí hasičů Jihomoravského kraje. No a samozřejmě podrobnosti pro vás nadále budeme zjišťovat. Teď už taky Peťa Papančová a aktuální zprávy na 16. hodinu, tak o čem pak budou?
2: Přeji hezký den, letošní horké počasí vytváří ideální podmínky pro vosy, i o tom už za chvilku.
0: No a na Krokodýlu taky pozvánka za kulturou.
3: Radio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Šikland zvolává všechny milovníky amerických aut. Už zítra se ve Zvole nad Ternštejnem koná Americar Fest. Největší sraz amerických aut, traků, jeepů a motorek. Čekají vás burácející motory, westernové show, soutěže a spousta zábavy pro malé i velké. Americar Fest v Šiklandu. Pořádná porce americké atmosféry. Více na americar-fest.cz nebo sikland.cz.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 16. hodině David Guetta, Alphaville, Ava Max. Devadesátky, Coco Jumbo. A letní Summer Love od Mirai.
6: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A jak to vypadá s počasím? Jasno, slunečno, krásné letní počasí. Teploty stále tropické, Brno 34 stupňů a stejně tak je na Břeclavsku. Znojmo hlásí 35 stupňů, Blansko, Hodonín a Vyškov, tam je aktuálně nejchladněji 32 stupňů Celsia. Noc bude jasná s teplotami do 20 stupňů, no a jak to bude vypadat v neděli? Ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, během odpoledne bude přibývat oblačnost a večer a v noci se mohou objevit přehánky. Denní maxima 34 až 37 stupňů Celsia.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji hezký den.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Okolí řeky Svitavy dnes ožívá díky 12. ročníku festivalu na nábřeží. Nabídne koncerty, divadelní představení, komentované prohlídky, výtvarné a rodinné aktivity, projížďky historickým parním vlakem i program přímo na hladině řeky. Festival se letos koná na 16 místech podél řeky, od Bílovic nad Svitavou až po Komárov. Letošní horké a suché počasí vytváří ideální podmínky pro vosy, jejichž populace i hnízda rychle rostou. Opakující se vlny veder, teplé noci a dostatek potravy v podobě dozrávajícího ovoce zvyšují jejich aktivitu i početnost. Uvedli to experti z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zvýšený výskyt vos může přinášet komplikace i včelařům. S nájezdy vos na včelstva se potýkají častěji než obvykle. Bělorusko zavádí od letošního září do školních osnov obsluhu bezpilotních letounů i taktickou medicínu. Novinka se bude týkat žáků 10. tříd, tedy předposledního roku tamní povinné školní docházky, a bude zařazena do předmětu předvojenské a zdravotnické přípravy. Plavec Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů znak a slaví životní úspěch. Časem 24.11 vylepšil o 8 setin svůj český rekord z rozplaveb a napodobil Barboru Sémanovou, která ve čtvrtek ovládla kraulařskou dvoustovku.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D1, 194. kilometr směrem z Brna na Vyškov. Tady se srazilo osobní auto s nákladním a blokovaný je jeden jízdní pruh, tak tam počítejte se zdržením. D1, 126. a půlty kilometr směrem na Prahu. Tady stojí poruchané osobní auto, projíždějte s opatrností. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Tři minuty po 16. hodině ladíte Krokodýláno a za malou chvíli budeme společně opět soutěžit, protože je připravená rubrika Krokodýl cestovatel, kde budeme poznávat krásy Brna a Jižní Moravy. No a k tomu můžete vyhrát fantastickou cenu, tak buďte s námi, buďte s Krokodýlem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Celá dlouhá staletí se hledal kámen mudrců. A ono je to zatím pivo.

0: Cestovatel.
1: Tak to byl letní hit Mr. President a Coco Jumbo a teď už taky jdeme cestovat, poznávat a hlavně vyhrávat krokodýláci, protože je připravená oblíbená rubrika Krokodýl cestovatel, kde poznáváme krásy Brna a Jižní Moravy. No a pokud uhodnete tip na výlet, tak můžete vyhrát. No a co můžete vyhrát? Mám pro vás 2 celodenní vstupy na volejbalové utkání žen, které se uskuteční 27. srpna v pavilonu P na brněnském výstavišti. Tak si nenechte ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácí mistrovství Evropy v Brně. Linka do studia 603 103 103. No a v tuto chvíli už jdeme na nápovědy. Hádáme název města v malebném údolí řeky Oslavy. V tomto městě kdysi stával ženský cisterciácký klášter, později město proslavila těžba uhlí. Dnes sem turisté jezdí hlavně na dobré pivo do zámeckého pivovaru, do Hasičského muzea, kde můžete navštívit stálou expozici historie hornictví a energetiky. V tomto městě najdete také zábavní park pro děti Permonium v areálu bývalého dolu Kukla. Hornickou minulost připomíná také necelé 2 kilometry dlouhá naučná stezka, která lemuje břeh řeky Oslavy a provede vás kolem nepřerušovaného úhlonosného souvrství svrchního Karbonu a spodního Permu. Takže pokud tušíte, jaké město v malebném údolí řeky Oslavy mám na mysli, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103. Halo, kdo je na lince?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo se dovolal?
2: Josefina.
1: Josefinko, tušíte správnou odpověď?
2: Myslím si, že jsou to Oslavany.
1: A myslíte si to úplně správně, velká gratulace. Tipem na výlet jsou Oslavany.
2: Děkuju, děkuju.
1: Nemáte zač, vydržte mi na lince, nepokládejte, ještě jednou moc gratuluju.
2: Ano, děkuju, nasledanou.
0: Rádio Krokodýl. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal. Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
3: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
4: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
3: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
4: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
3: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
5: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevo třísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
8: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
9: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
11: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
10: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.

0: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
1: Krokodýláci, a teď už mimořádná zpráva. V Brně Obřanech právě teď hoří. Požáry hasí i vrtulník. Více na Rádiu Krokodýl v tuto chvíli prozrazuje mluvčího moravských hasičů Petr Příkazký.
2: Hasiči zasahují většího požáru travnatého porostu v chatové oblasti Obřanech. Na místě je druhý stupeň požárního poplaku vyhlášený, čili na místě máme 14 jednotek a 28 kusů techniky. Krátce po 15 hodin a 30 minutě velika zásahu hlásí lokalizaci, čili se nám to dále nešíří. Při požáru byly poškozeny nějaké chatky. Dá se předpokládat, že tam vznikne nějaká škoda.
1: Tolik mluvčího moravských hasičů Petr Příkazký, my moc děkujeme a podrobnosti pro vás nadále budeme zjišťovat, ať už ve vysílání Rádia Krokodýl, ale dívat se můžete i na Facebook Rádia Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Pojď sem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Ladíte krokodýla a modré zóny se nám v Brně opět rozšíří. Tentokrát do Starého Lískovce. Brněnští radní rozhodli, že parkování kolem Dunajské ulice bude od 29. září fungovat v režimu zóny C. S příchodem podzimu tak začnou lidé i v této části platit za noční parkování, které zóna C reguluje. Během všedních dnů je nastavená přes noc od 17. do 6. hodiny. Prvních 60 minut je přitom pokaždé zdarma, další započetá hodina je vždy za 30 korun. Parkovné lze uhradit přes mobilní aplikaci, online parkovacím automatem anebo taky přes SMS.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývají poslední 4 vystoupení.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
9: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
8: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Espresso macchiato.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 115 000 korun.

0: Krásný hit Buty nad stádem koní. Chvíli před 17. hodinou nám dohrál na Krokodýlu. Krásné odpoledne vám přeje Janča Houbová, no a taky Peťa Papančevová, která má aktuální zprávy, o čem budou.
1: Hezké odpoledne, v Brně bude další placené stání, i o tom už za chvilku.
0: No a co si dáme z hitu Krokodýla po 17. Shakiru. Bon Jovi. A z českých hitů Michal Hrůza. Přišla zde nadání, probudila můj. Rádio Krokodýl. Počasí. Jasno, slunečno a teploty stále tropické, okolo 30 stupňů Celsia, jak v Brně, tak na jižní Moravě, tak takhle to aktuálně vypadá. Noc bude jasná s teplotami do 20 stupňů. No a v neděli ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, během odpoledne bude přibývat oblačnost a večer a v noci se mohou objevit přehánky. Jinak nejvyšší odpolední teploty 34 až 37 stupňů Celsia.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnští radní odsouhlasili pravidla pro zavedení další zóny placeného stání v Brně. Půjde o lokalitu Dunajská ve Starém Lískovci. Regulace se bude týkat jen parkování přes noc. Má řešit problém s nedostatkem míst pro rezidenty. Platit začne od 29. září. Oční ambulance se tento týden plní pacienty víc než obvykle, a to nejen u nás, ale hlavně v cizině. Důvodem je středeční zatmění slunce, které sledovali bez speciálních ochranných brýlí. Kdo je nesehnal, rozhodl se riskovat a teď může za svou neopatrnost platit poškozeným zrakem. Podle lékařů se 40 až 50% případů spontánně napraví. Ve druhé polovině případů však skvrna, přes kterou není vidět, zůstane v oku na celý život. V rybníku na východě Francie, který vyschl kvůli několika po sobě jdoucím letním vlnám veder, se na povrch dostal a poté pod vlivem tepla aktivoval fosforový granát ze druhé světové války. Nevybuchlá munice stěžuje práci také hasičům v Německu, kteří zasahují při lesním požáru na západě země u belgických hranic. Fotbalisté nemají kde trénovat ani hrát. Sucho a horké počasí způsobují škody také na hřištích. Řada z nich je v kritickém stavu a sportovci musí hledat náhradní řešení. Některé kluby se snaží vodu získávat například ze studní. Ty jsou však mnohdy téměř prázdné. Jinde se rozhodli trávník zalévat pitnou vodou z řadu.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. V Brně v Dobrovského ulici došlo k požáru dodávky, na místě jsou hasiči a policie, tak projíždějte opatrně. A D2 36,5 km směrem z Brna na Bratislavu, tady dávejte pozor na poruchané osobní auto. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 17. hodina je tady dnes v sobotu 15. srpna, kdy svůj svátek slaví všechny Hanky, tak Haničky, všechno nejlepší a nejkrásnější. Pokud nějakou Hanku znáte, tak ji nezapomeňte popřát. Jinak teď už se na vás těší můj kolega Jirka Wiener. Já jsem Janča Houbová, no a těším se na vás zase za týden.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlápek spěchá na jezdících schodech a přitom druhému šlápne na nohu. Po pár krocích si to rozmyslí, vrátí se. Promiňte, pane, nechtěl jsem vám šlápnout na nohu. Nemusíte se omlouvat, už jsem vám flusnul na záda.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A my už zjišťujeme, jaký byl týden z pohledu městské policie Brno. Na telefonu je jejich mluvčí Jakub Ghanemnat. Tak zdravíme.
2: Hezký den posluchačům do studia. V noci na úterý se hlídce naší jednotky psovodu v Černovicích podařilo i díky všímavé svědkyni najít muže, který se prý pokoušel ulomit zpětná zrcátka na parkující dodávce a několikrát do nich velmi prudce udeřil. Jedno mělo popraskané sklo, druhé poškozený seřizovací kloub. Kromě náhrady škody hrozí muži pokuta do 50 tisíc korun. Ve středu autohlídka městské policie u Mendlova náměstí zastavila motorkáře projíždějícího zákazem vjezdu. Ukázali padělaný mezinárodní řidičský průkaz s chybějícím sériovým číslem, hologramy a dalšími ochrannými prvky. Třicátníka z Bangladéše strážníci předali státním kolegům. A ve stejný den u Jehnic potkávali kolem jdoucí vyčerpanou a dehydrovanou kozu. Bez přístupu k vodě zřejmě bloudila už dlouho. Naše odchytová služba ji odvezla klimatizovaným vozem do útulku, kde se přítulnému a krotkému kozlíkovi, který byl na lidskou přítomnost očividně zvyklý a reagoval na povely jako vycvičený pes, dostalo potřebné péče. Personál už se spojil s jeho možným majitelem. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Moc děkujeme, takový byl týden z pohledu městské policie.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Co patří k létu? Slunce, pohoda a pořádně vychlazená zonka. Tradiční limonáda Střebíče, která osvěžuje už od roku 1879. A máme pro vás skvělou zprávu. Zonku budeme rozdávat a přeměníme spolu horký den na osvěžující jízdu. www.zon.cz.
4: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
7: Rádio Krokodýl.
8: Krokodýlí zvuky, pravdivý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
9: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
10: rozpálená do běla.
11: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
0: Je dobré mít společnost na cestách. Rádio, které pomáhá.

0: jste s krokodýlem, hupseme si do bazénu, co vy na to? Zdravíme na koupaliště Kraví hora, kde ladíte krokodýla, tak pěkné odpoledne.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Pavla Novjánková a jsem ředitelkou základní školy v Brně v Sobešicích. Na naší škole nepoužíváme mobily, děti po přestávkách tráví čas spolu, chodíme do tělocvičení.

0: kde se můžou vyblbnout v úvozovkách, hrají spolu hry společné a víceméně se nám toto osvědčilo.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: A teď už vyrážíme do zoo Brno. Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Srpen hlásí svou polovinu a já vás opět lákám do brněnské zoologické zahrady. Tentokrát pozvu na vernisáž a výstavu pana Davida Hajnala s názvem Mongolsko, země posledních kočovníků a modrého nebe. Výstava bude probíhat v naší mongolské jurtě v horní části zoologické zahrady a vernisáž je naplánovaná na sobotu 23. srpna v 5 hodin odpoledne. Pokud by vás Mongolsko zajímalo ještě více, tak pan David Hajnal bude mít v zoo i přednášku, a to o týden později, kdy se v zoo koná i další oblíbená akce, a sice Den adoptivních rodičů a parťáků. Zapište si tedy datum 29. srpna a my se na vás moc těšíme. Otevřeno jinak máme každý den od 9 do 7. Pokladně zavírají hodinu před koncem otevírací doby a denně jezdí i náš zoovláček a je otevřen i náš sezónní vstup nedaleko Kníniček. Užívejte zbytek prázdnin, jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Zdravíme do zoo, tip pro vás na víkend.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
5: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
4: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
5: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
4: nízkonákladová.realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
6: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
7: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
9: Zase nudná oslava nebo team building.
10: Rozjeďte to v Brainfaku. Zažijte top únikovky v Brně, firemní akce i rozlučky. Zábava zaručena pro všechny, od šéfa po největšího skeptika v rodině. Nezávazně poptejte na brainfak.cz.
11: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
12: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
11: Objevte zapomenuté životy a místa.
12: Více informací na štetl.cz.
13: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
14: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
15: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
16: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Česká Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lk@brno@gmail.com.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: Radia Krokodýl.
1: Parádní podvečer, tak prázdniny se přehouply do druhé půlky, začíná nám finish prázdnin a tady je další kolo vydání hit parády. Přehlídka 50 největších hitů, kterými žijete právě teď v Brně, ve Vyškově, v Horodíně, v Břeclavi, ve Znojmě a taky třeba v Blansku. Já jsem Jirka, hlasujete na www.krokodil.cz a my podle toho hrajeme. Tady je Sebastian, začínáme.
0: Hit paráda Rádia Krokodýl. Místo 50.

0: na Krokodýl Kamarád Vymaň, posloucháte Hit Parádu Top 50. Já jsem Jirka, přeju vám parádní podvečer, tohle jsou hity, třeba i k vám někam na zahradu, možná i k bazénu. Užívejte Miley Cyrus na Krokodýlo.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl, místo 48.

0: Tohle byl pohodový Mark Ember na Krokodýlu. No a teď máme zahrát taky po posluchačku Ingrid, která poslouchá přímo v Sokolnicích. I pro vás tam DJ Cyril na Krokodýlu právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 46.

0: Krokodýl Hitparáda Top 50. Vyhlasujete na www.krokodil.cz. V sekci Hitparáda my podle toho hrajeme. Alex Varen.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 45.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
2: Tahle písnička se proslavila hlavně na Instagramech, v Reelsech, co by doprovodná muzika k videím. Alex Warren a Ordinary. Posloucháte Krokodýla a teď už trošku zrychlíme s Eivou Max.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: Krokodýl Rudas Obřan poslouchá, no a chtěl by slyšet Bruno Mars I Just Mind. Máte to tady? Bruno Mars v hitparádě, pro kterého můžete zahlasovat na www.krokodil.cz v sekci hitparáda.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 43.

0: Na kroku dílo se právě teď zpíváte s Lady Gagou Abrakadabra, posloucháte Hit Parádu Top 50, já jsem Jirka Wiener. Přeju vám parádní podvečer, tohle jsou hity třeba i na nějakou grilovačku. Jelen, vzdušnější, další hit Krokodýla.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl, hit číslo 41.

0: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
1: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
0: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
1: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
0: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní komplet postele i s matrací se slevou až 22%. Svět spánku CZ.
6: Na krokodýl Tereza Mašková a Marek Lambora. Náš příběh. Tak doufám, že píšete taky nějaký krásný příběh. My vám k tomu dneska hrajeme. Veď parádě TOP 50, teď už novinkový Ed Sheeran, který se spojil se známým DJem Martinem Garrixem. Tohle novinka právě teď.
7: Hit paráda Rádia Krokodýl. Místo 38.

0: podíváš.
1: V kroku díle je parádě Poukáč. Nechte si chutnat Solitéra. No a teď posílám Offenbach Overdrive. Pozdravíme taky posluchačku Martinu, která poslouchá přímo v hlavě na 102,3 FM. Díky, že jste s námi.
2: Hit paráda Rádia Krokodýl.

0: Mystical Magical. Posloucháte Hit Parádu Top 50. Já jsem Jirka. Přeju vám parádní večer. Ať už děláte cokoliv. Michal, ten nás poslouchá přímo v Dolních Heršpicích. Tam máme pozdravit jeho Věrušku. Taky pro Věrku Lady Gaga, Bruno Mars na Krokodýl v Hit Parádě.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Místo 32.

0: Tak tohle byl oblíbený hit posluchače Tomáše, který nás poslouchá v Řečkovicích, Xenl X Puberťák. Posloucháte hit parádu Top 50, teď spojení David Guetta, Alphaville a Ava Max, Forever Young.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl, místo 30.

Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 28. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J. Hart. Pride.

0: take my pride.
1: Kroku diváci, přejeme parádní večer, ať už děláte cokoliv, podobně jako posluchačka Domča, která poslouchá přímo za Brnem ve Znojmě, tak zdravíme i do Znojma, všechny Znojmáky, i pro vás I Believe Jitovka.
2: Rádio Krokodýl. Hit číslo 27.

0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Z kroku díla teď tak je hit pro Igora Poláčka z Krlic, který poslouchá pravidelně. Zdravíme, to Light Parada Top 50. Před námi Marek Ztracený, tak doufám, že jste si užili jeho mega koncert, který proběhl na Strahově pro 70 tisíc lidí. Vy ho máte právě teď z vlny kroku díla.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí 26.

0: Tak co, zpívali jste se taky s Kroku dílem tohle vaše rádio. Jirka s vámi, parádní večer, ty největší megahity všech dob chystáme. No a teď hrajeme ty novější hity, tedy tak, jak hlasujete na www.krokudíl.cz. Vaše hitparáda pro Brno a Jižní Moravu. Cars Italo Disco.
1: Místo 22.

0: disco. Na Krokodýl Colors a Italo Disco. Nechte si chutnat Krokodýla. Krokodýl Radio, které dává šanci taky brněnským interpretům. Jirka a Jen tak Band. Právě teď.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 21.

0: Krokodýlno z Brna, Jirka a jen tak band. Nechte si chutnat hit parádu Krokodýla. To nejlepší. Já jsem Jirka, no a teď vám posílám další hit Krokodýla. Právě teď.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Místo 19. Rádio Krokodýl. Hit číslo 18.

0: Naked na kruku díl, tady je hitparáda Top 50, já jsem Jirka, no a teď už je novinková Eva Farná. Jak se vám líbí hit, který je nazvaný Neříkej, co má se stát? No tak jdeme na to.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 17. místo.

0: Tohle je novinková Eva Farná, posloucháte Krokodýla Hit Parádu Top 50, já jsem Mirka Wiener. No a máme pozdravit taky posluchače Petra, který poslouchá přímo přes apku Krokodýla v Chorvatsku. Tak hit je i na dovolenou k moři právě teď.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 16.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokamen.
1: Na krokodýlu Miraj, drahokamen, no tak máme pozdravit taky všechny, co se vrací z dovolené, tak i pro posluchačku Verunku, která brázdí Jihomoravské silnice, jede teďka kolem Pálavy, taky pro vás krokodýlo.
2: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl, 14. místo.

0: Krokodýl hitparáda Top 50, tohle byl David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Posloucháte hitparádu Krokodýla, do které můžete hlasovat na www.krokodil.cz. Bruno Mars, Rose.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 13.

0: Na Krokodilo Poetika půlnoc, posloucháte Hit Parádu Top 50, já jsem Jirka Wiener. Ty největší hity pro Brno, Vyškov, Horonín, Břeclav, Znojmo, ale třeba taky i pro Blansko. Krokodil, Hit Paráda.
1: Hit Paráda Rádia Krokodil, hit číslo 11.

0: Tady k roku dílnu a před námi taky 10 největších hitů tohoto týdne, tak jak jste si to odhlasovali na www.krokodil.cz v Sexy Paráda. Já jsem Jirka, no a tohle jsou Huntrix Golden.
1: Rádio Krokodil. Místo 10.

0: Na kroku dílo Huntrex Golden, posloucháte hitparádu TOP 50, já jsem Jirka Wiener, přeju vám parádní večer. Před námi Teddy Swims, Bad Dreams.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 9. místo.

0: Na Krokodil Terry Swims, Bad Dreams, posloucháte hitparádu Top 50. No a teď velmi populární písnička na sociálních sítích. Bibi Rexa, Faithless.
1: Rádio Krokodil, hit číslo 8.

0: Sweet Caroline, posloucháte Krokodýla hitparádu Top 50, no a před námi Ale Farben, hitparáda Top 50.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl, hit číslo 6.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
2: Krokodýl na 50 největších hitů tohoto týdne, ale Farben Baby Goodbye. Nechte si chutnat hudební meníčko Krokodýla. Před námi páté místo Eva Farná a Biraj.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí pětka.

0: Krokodýl, vzpomeneš si, tak se jmenuje hit od Evy Farné a Mirai. Na Krokodýl, teď čtvrté místo, Melky a David Guetta.
1: Rádio Krokodýl, čtvrté místo.

0: Posloucháte Krokodýla, a tohle hitparáda TOP 50, já jsem Jirka Vínárno a před námi jednička pro tento týden. Tak, jak jste si to odhlasovali na www.krokodýl.cz. Krištof a Dominika Ládia na Krokodýlo jednička.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Number one. Místo první.

0: Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Tohle je vaše letní rádio, jsme Krokodýl, jsem Jirka, přeju vám parádní podvečer, možná na nějakou grilovačku, díky, že jste s námi. Přes aplikaci posloucháte i v Chorvatsku, třeba jako Peťa, která je z Jižní Moravy, ale teď je na dovolené v Chorvatsku. Díky, že jste s námi i přes naši apku.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Na rádiu Krokodýl.
1: Parádní večer na celé Brno, celou Jižní Moravu. Já jsem Jirka Wiener a samozřejmě my hrajeme podle vás, tedy ty největší party megahity všech dob. Teď to bude pro Veroniku, která prý zrovna leží, anebo možná sedí pod pergolou v Břeclavi. Takže zdravíme i do Břeclavy pro vás. Jimmy Jameson, pěkný večer.

0: Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Pěkný večer, krokodýláci, na celém Brno, celou Jižní Moravu, díky, že jste s námi. Ty největší megahity všech dob, party hity vám servíruju. A teď je to budou Bon Jovi. Tuto písničku máme zahrát všem, co teďka ještě jsou v práci, takhle na večer. Třeba i pro ty taxikáře, nejenom ty brněnský. Hraje Verča.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Ten nejlepší hudební mix pro sobotní večer. Radio Krokodýl. Hit za hitem. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

0: She's at home.
1: Krokodýlí party v obýváku. Právě teď hrajeme ty největší party hity všech dob. Hra

0: Krokodýl.
1: Jak se vám poslouchá, krokodýláci? Já jsem Jirka, právě teď vám servíruju to nejlepší. Hity třeba i na čerpací stanici, takovou jednu party má posluchačka Míša, která poslouchá na Jedovnické čerpací stanici, takže zdravíme do Líšně i na Vinohrady, kdekoliv, kde posloucháte teďka na čerpacích stanicích. I pro vás, Ivo Max na Krokodýlo.

fajn. Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Jirka s vámi, tohle byla trošku Itálie. Na Krokodýlo, nechte si chutnat, posílám Passion Fruit, Wonderland, pak bude Araš Boroboro a taky Jelen Magdalena. Ty největší megahity všech dob vám servíruju. Pěkný večer.

0: na Rádiu Krokodýl.
1: Doufám, že jste připraveni, protože tohle je party, která je vysílána na celé Brno, celou Jižní Moravu, Vyškov, Voronin, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár Sázovou, Svitavy nebo Blansko. Nechte si chutnat, teď posílám Farla Williamse a písničku Happy, tak ať jste s Krokodýlem happy.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: A vy si můžete taky napsat o hit vašeho života, který vám pustím už za malou chvíli. Možná to bude hit podobně, o který si píše taky posluchač Petr, který poslouchá ve Vyškově. A to bude to rok 1993, vzpomínka na 24/7 a písničku Is It Love. Právě teď na Krokodýlu.

0: Robin Schultz, Sugar, parádní večer Brno, Jižní Moravo. Zahrajeme tam, kde posloucháte.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: A kde posloucháte? No, Peťa mi píše, poslouchají v restauraci Potrefená husa, přímo v Lískovci. Pro Verču a Lukáše, tak chtělo by to něco na dlouhou noc, ale aby aspoň v té práci měli krátkou noc. Tak i pro vás na zvednutí nálady. Dlouhá noc.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Krokodýl, vaše letní rádio.

0: na rádiu Krokodýl.
1: Michal píše ze Znojma, že by chtěl slyšet na Krokodýlu jeho party hit DJ Edze a písnička Hey Baby. Ano, máme ji tady právě teď pro vás.

0: Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: A pozdravíme taky do Pasohlávek, do autokempu, kde se poslouchá Krokodýl. Díky, že jste s námi. Ty největší megahity všech dob vám servíruju. Podobně, jako mi píše posluchač Mirek, který poslouchá právě v Pasohlávkách. Tam potěší písnička od Kabátu. Šaman, máte jí mít.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: na Rádiu Krokodýl.
1: Pěkný večer na celé Brno, celou jižní Moravu. Já jsem Jirka Wiener a servíru vám ty největší megahity všech dob. Napsala mi tady posluchačka Nikča, která poslouchá, představte si, přímo v Třebíči na 101,7 FM s mamkou, hrají karty, taky ke kartám. Něco, ať vám to jde pěkně od ruky. Kylie Minogue, právě teď.

Rádio Krokodýl. Ty největší megahity pro sobotní noc vám mixuje Jirka Wiener. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Zaploužili jsme se Sample Plan na Krokodýlo. No a vy si můžete napsat taky na hit o hit vašeho života na program zavináč krokodýl.cz. Pojďte do toho, za okamžik vám ho zahraju. A mezi tím Labuš, Be My Lover, pohled do roku 95.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Jasně, že jo, ten hit vašeho života si můžete na Krokodýlu napsat na program @krokodil.cz. Denny mi píše, ta poslouchá teď v Chrlicích a chtěla by pohled do roku 95. Tehdy byla prý zamilovaná, no a tohle byla písnička s jejím přítelem, teď už jsou manželé, takže hrajeme i pro něj, pro Honzu. Ricky Martin, Maria.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Můžete se pěkně zavrtět s Krokodýlem, ty největší megahity všech dob vám servírujeme. Teď jdeme do roku 95. Vzpomínáte, kdy se zpívalo Beautiful Life? Tady jsou Ace of Base.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Krokodýláci, a teď mi píše Martin, který je poslouchá přímo v Líšni. Jeho megahit je z roku 2012. DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. Prý letos byl na dovolené v Itálii a moc si to tam užil a tohle taky slyšel z italských rádií. Welcome.

0: Pay. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

ho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Ze státního fondu dopravní infrastruktury kraje letos prý na své silnice nedostanou nic. No, a právě i na to koukneme u nás na Krokodýl. Tak pokud jste na některé z našich silnic tady v rámci Jihomoravského kraje, tak vás zdravíme. A moc dobrou zprávu nemáme. Ze státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou letos kraje na rekonstrukce svých silnic druhých a třetích tříd ani korunu. Je to poprvé od roku 2015. To potvrdil předseda Komise Rady Asociace krajů České republiky pan Martin Puta. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že kraje letos dostanou více než 4 miliardy korun na konkrétní dopravní projekty. Peníze na opravy jsou ale podle ministerstva nenárokové. No, tak uvidíme, co budeme dělat s těmi druhými a třetími třídami, s těmi silnicemi, které by byly potřeba spravit. Třeba si kraje poradí, nechme se překvapit. Teď další hity. Jarek přeje krásný poslech a řidičům a řidičkám šťastnou cestu.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Český film Neporazitelní chystá anglickou verzi a uvedení i ve Spojených státech. A to je dobrá věc. Český film si zaslouží samozřejmě vyrazit za hranice. Tým českého filmu Neporazitelní dokončuje anglický dubbing a s americkým distributorem připravuje uvedení v USA a na dalších zahraničních trzích. Producent filmu Petr Jákl do projektu přinesl své dlouhodobé vazby na americký filmový průmysl. Tak doufejme, že z českého sportovního dramatu se prostřednictvím tvým kulturní diplomacie stává film, který otevírá téma života s handicapem, adaptivního sportu a duševního zdraví. Skvělý film, který si vychutají tedy za hranicemi. Přejeme mu hodně úspěchu. Vám přejeme příjemný poslech dalších hitů Krokodýla.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hit za hitem.
1: Radio Krokodýl.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

tancovat a necháme